0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Music. First. Express FM.

Zapálený letadlo, klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

Byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejes šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho

0: Prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám.
0: Jasně, takže za prvý, jak to udělat,

Já jdu naspět, páč z vás postu a příště si běžte hledat východisko jinam. Tady není naleziště. Smyste a fofrem.

prák, mám to tu rád, a jsem pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSA i z Gute Gruppe. Kurzweil, Roland, Sennheiser, nechodím do špiravých pajzlů.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Music. First. Express FM.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštýře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
12: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je středa 22. července 7 hodin, pojďme se podívat na aktuální dění. Konec zdlouhavému hledání formulářů nebo e-mailových adres. Od příštího roku budou muset e-shopy, banky i další podnikatelé umožnit odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku pomocí zvláštního tlačítka, které musí umístit na svůj web. Francie definitivně schválila zákon sociálních sítí pro děti mladších 15 let, tak ti budou mít zákaz. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost ještě letos v září. Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Bývalý kapitán Slávie si trest vysloužil v dubnu v Hradci, kdy po vyloučení vyhrožoval rozhodčímu. No a pojďme se ještě teda podívat na to slavné počasí. No, je chladno, už jste na ta chladnější rána asi zvyklí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 a 12 stupni Celsia. No a jak bude přes den? Jak se vám oblíct, babu? Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě 26. Zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat.

0: Americe má Party in the USA, určitě poslouchá Miley Cyrus, pořád do kolečka, asi ne, co? No, tak jsem to zkusila. Magdalénám dnes krásný sváteční den, holky, jo, užijte si to. Z muziky, co si dáme? Biffy Clyrou, Ellie Goulding, ale pojďme to dneska odpálit s 21 Pilots a jejich Ride.
1: Express ráno.
2: Express FM.

0: Dobré ráno, ještě jednou, pokud jste stihli zprávy, tak jsem tam měla vstup, že od smlouvy půjde odstoupit jedním tlačítkem. Pokud vás to zaujalo, můžete si samozřejmě sami projít článek na novinky.cz. Ale je to skutečně tak. Věřím tomu, že snad každý z vás někdy něco koupil přes internet a chtěl potom odstoupit od smlouvy. No a někdy jste si to koupili na webu, kde to zkrátka měli nejlevnější, ale potom vrátit to, odstoupit od té smlouvy nebylo tak jednoduchý, jak byste si představovali. Složitě jste třeba hledali nějaký kontakt, složitě jste v podmínkách hledali, jak vlastně od té smlouvy vůbec odstoupit. Pak ještě v dobách, kdy nebyla tak rozvinutá AI, jste šli a hledali jste na internetu formulku odstoupení od smlouvy vzor, nebo formulář vzor, ten jste potom obsali, doplnili jste tam ty data z té svojí objednávky a pak jste třeba zjistili někde v podmínkách, že to musíte ještě poslat poštou, tak jste to vytiskli, podepsali, zabalili, šli na tu poštu a doufali, že jste všechno stihli včas a že ten váš vzor bude fungovat a že vám někdo za pár dní nebo týdnu odepíše, že to odstoupení od smlouvy platí. Tak tohle všechno padá. Teď by to tedy mělo vyřešit tohleto tlačítko, které budou muset mít na svých stránkách klasičtí internetoví prodejci elektroniky, oblečení, sportovních potřeb a podobně, ale taky třeba investiční, poradenské a bankovní společnosti, které nabízejí přes internet uzavření smlouvy třeba na spořící nebo vkladové produkty, krátkodobé neživotní pojištění, doplňkové penzijní spoření, ale třeba i kryptoměnu. Mělo by to tlačítko být prostě velké, červené s nápisem odstoupení od smlouvy. Tlačítko lze umístit napevno už v samotném nastavení webu, anebo byste ho měli mít někde v tom rozhraní, kde vidíte vlastně tu svoji objednávku, ten seznam zboží a to tlačítko by tam mělo být dostupné po celou dobu, co trvá možnost odstoupení. Takhle, mohli jsme tohleto tlačítko mít už v červnu, ale no nějak se nestihlo schvalovat, takže nakonec ho u nás budeme mít od ledna 2027. Nemění se tím nic, co se týká podmínek, kdy můžete odstoupit od té smlouvy, nezahrnulo se tam nějaký nový zboží, kde se třeba, nevím, prodloužila nějaká lhůta. Jsou to samozřejmě věci, od kterých jen tak odstoupit jako nemůžete, tak to pořád platí. Jenom se změnilo, že to odstoupení se zjednodušilo. Tady v tom článku na novinkách právě třeba jsou i ty termíny, kdy se odstoupit od smlouvy dá, nedá. Takže pokud tohle to vás aktuálně zajímá, nebo třeba i trápí, zrovna to řešíte, tak mrkněte sem. No a na tohleto tlačítko. Na tohleto tlačítko už se docela těším, ale takhle, leden 2027, to je ještě daleko, na to ještě vůbec nemyslím. Vždyť je teprve červenec 2026.
1: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno.
2: Na Expressu. I heard what you said, just as I was chasing freedom.

0: Biffy Clyro a Howo. 7 hodin 17 minut ve středečním Express ránu. Z muziky za malou chvilku Group Lab, taky Everything Everything, anebo Harry Styles Dance No More. Tak o Harrym mám takovou, no, nechci říct jako smutnou zprávu, jenom takový aktuální info, který se týká jeho vystoupení v Brazílii. Já nevím, třeba tam jedete, tak abyste věděli. No a potom se ještě koukneme na jednu virální filmovou věc, a to je roztrh se nám totiž pytel z příspěvky, kdy jít na záchod během filmu Odyssea. Řeknu vám můj tip.
1: CZ Doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, ktorá udrží trávnik zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Výhry.
7: Slevy.
6: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

strávíte 3 hodiny v kině a samozřejmě strávíte v kině, řeknu, 3,5, protože dneska to není tak, že vy, že jo, vejdete do sálu a rovnou startuje film. Jsou ještě reklamy, pokud půjdete do IMAXu, tak je tam, vlastně tam dostanete ještě dvojitou dávku Duny, protože nejdřív tam budete mít podle mě, stejně jako jsme to měli my, krátkej trailer a potom ještě je tam taková speciální ukázka, kterou, jestli jsem to správně pochopila, dávají právě taky jenom v těchto těch IMAXech, jo, je to taková jako to už určitě někam na internetu uniklo, je to jako ukázka z jedné té bitvy, protože v podstatě tam už jako budem v takový jako řeknu vesmírný válce, takže je to jako ukázka toho, že v jedné té části, kdy ty lodi přistanou na nějaký té planetě, něco se tam stane, někdo tam je, víc vám jako neřeknu. Takže je samozřejmě možný, že když si koupíte to velký menu, velký nějaký pití a velký popcorn, že se vám během Odyssey bude chtít odskočit si na záchod. Na internetu je teď celá řada postů, který vám raději, kdy si odskočit. Já osobně takhle, já jsem vydržela, jo, ale musím říct, že ke konci už to bylo těsně, obzvlášť, protože jsem chtěla vydržet celé titulky z takové té jako úcty k tvůrcům, tak to už jsem se trošku vrtěla, ale vydržela jsem. Já si myslím, že taková správná chvíle, a teď ještě samozřejmě, jo, přistupuji k tomu, že to je podle mě ta nejdelší chvilka na to odskočit si na záchod, vzhledem k tomu, jo, že nevím, jak dlouho vám to trvá, holkám většinou díl. Můžete sedět někde uprostřed, takže vám bude ještě navíc chvilku trvat, než se dostanete na tu toaletu a než se vám zase podaří vrátit se zpátky. Navíc tohle to by mohla být část, kdy vlastně budete i jako nejméně vadit těm ostatním, že se zvedáte a někam odcházíte. Takže já si myslím, že to je, a ještě to je navíc v podstatě jako k půlce se blížíte, takže je to taky akorát, že jste si řekli, super, tak půlku jsem vydržel a druhou půlku už zvládnu. Je to někde kolem hodina 20, něco takového. Je to vlastně scéna, kdy Odysseus a jeho parta přistávají na ostrově. Jo, je tam také jako les a ten les se najednou začne pohybovat a z něj vylezou taky ty obři v těch brněních, které jsou na plakátu k Odysseu. Tak já si myslím, že tohle je ta chvilka, když uvidíte, že jsou tady na tom ostrově, že můžete jít v klidu na záchod, přijdete o trochu nějaký akce a utíkání zpátky k lodi, což je věc, kterou uvidíte v podstatě na každém tom ostrově, jo, to je tak jakoby trošku smysl té Odyssey, ale není to za mě až tak jako zásadní. Myslím si, že není až tak wow ta akce, oni jsou tady, navíc jste tady tu scénu viděli v podstatě v traileru, vidíte je na plakátu a myslím si, že to je tak jako ta nejdelší chvilka. Když vám raději, prosím vás, za mě zase to nedělejte, potom je ještě tam, často tam raději, že oni se vlastně jako vyloděj, už jsou na toho Odyssea naštvaný a on řekne, že teda on půjde na lov, že hladový dneska spát nejdou a oni jdou po tom ostrově a tam uvidí zvířata. Tady se blížíte ke scéně, která je jeden z mých highlightů, je to jeden z highlightů, který tak nějak vyzdvihují i kritici ostatní, navíc je tam fakt jako potom taková super scéna, kterou ano, potom opět, když zjistíte, že nebylo použitý žádný CGI, tak budete si říkat, jak tohle to sakra udělali. A myslím si, že tady je příliš velký risk, že se nestihnete vrátit. Takže pokud vám někdo radí, abyste šli, když oni se naštvou a Odysseus jde lovit, ne, běžte, když jsou tam ty obři, jo? Věřte mi. Tuhle tu radu oceníte, pokud prostě máte problémy s močákem a nevydržíte celou dobu bez přestávky.

minuty po půl osmé, pojďme se podívat dneska poprvé na to, jak to vypadá s dopravou. V Praze máme hlášenou dopravní nehodu v ulici Chodovská, to je nehoda dvou osobních vozidel, naštěstí bez zranění, ale zatím tady ještě blokují provoz, počítejte tady s kratším zdržením. Nehodu v hlavním městě máme také ještě v ulici Kšeberáku, to je taktéž nehoda dvou osobních vozidel, která tady blokují provoz. Jinak nehodu máme i ve směru na Prahu, to je D8, 18. kilometr. Tady mělo auto defekt, čeká na odtah, ale mělo by být aktuálně už někde mimo vozovku a nemělo by aspoň blokovat nějakým způsobem provoz zásadně. Nehodu potom hlásí také silnice 373 u Brna. Tady totiž havarovalo nákladní auto mimo vozovku, probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce, takže tady prosím taky opatrně. No a nehodu potom hlásí ještě také Liberec, tady aktuálně probíhá vyšetřování této nehody, je to havárie do dopravního značení, takže tady prosím taky opatrně. Jinak vám přejeme tady na Express FM šťastnou cestu.

Harry Styles, Dance No More, to je muzika, která tady zazní za malou chvilku v Express ránu s datem 22. července. Harry Styles zrušil svůj včerejší koncert v brazilském São Paulo. Důvodem byla nemoc. Nebude to zřejmě nic vážného, protože páteční koncert by měl odehrát. Zatím teda organizátoři fanouškům napsali, že bohužel ten, jako on jim to psal už včera, že ten úterní koncert se ruší, měli by některým vrátit peníze a někteří ještě dostanou možnost koupit si lístky na páteční koncert, kde zkrátka nějakým způsobem ještě nafouknou kapacitu, ale bude tam jenom omezené množství lístků. No tak snad bude Harry v pořádku na zbytek té tour, protože já si myslím, že vlastně to nejtěžšího ještě čeká, že to má ještě před sebou. Z Brazílie míří do Mexika, tam má myslím dalších 6 koncertů. No a potom ho čeká už ten taková ta letně podzimní pártoška v New Yorku, kde to opravdu si myslím bude dlouhý, tak snad bude v pořádku, snad se mu nic nestane, doufám, že kluk na sebe dává pozor, že mu prostě Zoe Kravitz třeba, nevím, udělá nějaký čajík nebo něco, protože si myslím, že jako tour illness, že to bude něco s hlasem, předpokládám já. Co by to mohlo být jinýho, proč byste to jinak zrušili? A neviděla jsem nikdy žádný video, že by se někde upadl, že by ho bolely nohy. A si myslím, že kdyby ho něco bolelo, že by někde jako upadl, že by to prostě odseděl, že by řekl, mrzí mě to, dneska tady nebudu, dneska tady prostě nenaběhám maraton na této stage, ale aspoň to pro vás odspívám. Takže si myslím, že to je něco s hlasem a doufám, že se dá rychle dokupy, protože samozřejmě slovy klasika, hlas musí být v pořádku.

0: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz. Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
5: A kdy to bude?
4: 23.7.
5: A kde to bude?
4: V areálu A7 v Holešovicích.
5: A kde si můžu koupit lístky?
4: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
7: Express. Music first.
8: Express FM.

0: Sam Fender, People Watching, v této hodince jsme si taky povídali o tom, že Harry Styles musel zrušit jeden ze svých koncertů v Brazílii kvůli nemoci, ale že snad už bude brzy fit. No a o Harrym Stylesovi se tuhle vyjadřoval i princ Harry. Vlastně už není princ asi, že jo? Jak to teda je? No ale pořád mu říkáme princ Harry. Jo, pojďme, ať si to nekomplikujeme. No a ten udělal také jako žebříček podle sebe, který Harry je podle něj v Británii ten nejpopulárnější. Jo, ale na to si budete muset počkat, to vám prozradím po 8 hodině. Tady je tady za 10 minut, kdy si dáme zprávy, ale samozřejmě pokračuje Express ráno taky se skvělou muzikou, tak pojďme rovnou na ní.
1: Express ráno.

see your hands in the air real quickly.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jo, je 8 hodin, máme středu 22. července a Magdalenám krásný sváteční den. Pojďme se teda podívat na to aktuální dění. Hala Martiny Sáblíkové ve Žďáru nad Sázavou získává konkrétní obrysy. Poradci doporučují až 18 metrů vysokou arénu, kde by kromě rychlobruslařské dráhy a dvou ledových ploch byl hotel a parkoviště, což si myslím, že je od poradců dobrý tip. Výjit má na 3,6 miliardy. Počet registrovaných případů sexuálního zneužívání dětí a mladistvých v Německu v loňském roce opět stoupl. Rostl také počet spáchaných trestných činů prostřednictvím internetu, například sexuální zneužívání dětí bez fyzického kontaktu vzrostlo o 16,5%. No a anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na svém webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber, přes 3 miliardy korun a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 a 15 stupni Celsia. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 24 stupňů. Zpočátku čekáme polojasno až jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti, no a odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Good morning. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, přeju vám krásné středeční ráno. Co nás čeká? Za malou chvilku se dozvíme, který Harry je podle prince Harryho

the One. Prince Harry se byl podívat v show Jamesa Corna After Hours na Foxu, kde se ho mimo jiné James ptal na to, jak moc populární Harry si myslí, že Prince Harry je a kdo je ten nejpopulárnější Harry podle něj. Tak Prince Harry se ho zeptal, jako jestli má být odvážnej, jestli jako má to fakt jako vystřelit. A James říká, no jasně, buď odvážnej. Tak Prince Harry si myslí, že ten nejznámější Harry aktuálně z Velké Británie je Harry Styles. Na druhém místě se domnívá, že Harry Kane, který mu zřejmě pomohlo mistrovství světa ve fotbale. No a na třetím místě vidí Prince Harry sám sebe a má to prý vyrovnaný s Harrym Potterem. No, nejsem si tak úplně jistá. Pořád si myslím, že jako takhle, Harry Styles si myslím, že v současnosti asi je první, když vidím reakce i na sociálních sítích, vidím ty koncerty a tak dále, tak bych řekla, že Harry Styles. Pak bych dala Harryho Pottera a pak si myslím, že na třetím místě s Harry Kaneem by mohly být společně Prince Harry a Harry Kane. A to si myslím, že možná po tom mistrovství ten Harry Kane i toho prince Harryho předběhnul a že by byl Prince Harry až jako spíš bramborovej.

0: Frontman 1975 Matty Healy se nám o víkendu oženil, takže někde si teď asi užívá na líbánkách a možná si dává i nějakou tu čokošku. Z muziky za malou chvilku Paramore nebo taky Barry Can't Swim. Return to Bibo. Pěkné středeční ráno. Ve 8:45.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
13: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

milujete sport, sledujete ho, chodíte na zápasy a štvou vás akce typu třeba halftime show na finále mistrovství světa ve fotbale. Nebo vás štve, když se chcete koukat v klidu na zápas a oni furt zabírají nějaký celebrity, nějaký lidi, který neznáte. Streamery, influencery, si říkáte, kdo to vůbec je, proč mě rušejí, ukažte mi elektronickou tušku, zopakujte mi ještě jednou tu akci. Tak mám pro vás špatnou zprávu. Tyhle ty věci se budou jenom zhoršovat. Podle průzkumu totiž Gen Z, jo, 80%, skoro 80% Gen Z sleduje živě sport právě kvůli celebritám. Ty celebrity můžou být diváky, ale ty celebrity můžou být i na hřišti. Velký procent, a většinou se pohybujeme kolem 20, 30, 40% lidí, tady jsou různý čísla, který třeba říkají, že ano, ti Gen Z sledujou nějaký sport, ale 30% z nich sleduje ne tým, nefanděj týmu, fanděj tomu určitýmu člověku, který ho znají z TikToku, který ho znají prostě nějak ze sociálních sítí, znají jeho příběh, zaujal je na sociálních sítích. Tak jo, samozřejmě pořád může platit to, že vy doma fandíte nějakému týmu a prostě jste tím naučkovali i svoji Gen Z, to se samozřejmě může stát, to neříkám. Ze stejného důvodu Gen Z nejenom, že jako sleduje sport, ale ze stejného důvodu by chtěli jít na nějakou velkou sportovní akci, protože předpokládají, že tam bude nějaká celebrita, že ji tam uvidějí, nebo že ta celebrita třeba bude součástí nějaký doprovodný aktivity, kterou tam bude mít nějaká značka a oni jsou ambasadorem a oni zase doufají, že tam bude meet and greet, že získají nějaký jeho produkt. Takže všechno tohle je na to napojený. No a protože tenhle ten průzkum probíhal ve Spojených státech amerických, tak taky tam padnul dotaz třeba na blížící se olympiádu, protože za 2 roky bude Los Angeles hostit letní olympijské hry. No a opět, co by přimělo Gen Z víc sledovat sport, nebo aby chodili na sport, tak oni jednoduše říkají, bylo by fajn, kdyby byly levnější vstupenky, hned bych šel, a zároveň říkají, že Gen Z, 30% Gen Z říká, že by šli mnohem radši na nějaký právě takovejhle obrovský event, takovouhle velkou akci, jako je olympiáda, nebo jako je třeba právě mistrovství světa ve fotbale, než že by pravidelně chodili třeba podporovat svůj oblíbený tým. Oni chtějí být prostě tady na těch velkých akcích, chtějí si tam dělat svoje story, chtějí tam sledovat ty svoje hvězdy, chtějí je tam potkat, chtějí mít pocit, že jsou na stejném místě jako oni. No, takže myslím si, že těchto těch halftime show a záběrů na celebrity uvidíte mnohem víc, tak jenom, abyste byli připraveni. Může za to touha přimět Gen Z chodit na zápasy, sledovat sociální sítě hvězd a prostě chtějí nějak udržet ten brand, potřebují udržet diváky a tohle bude ta cesta. Tak zároveň to podle mě může být i tip pro vás, kteří třeba máte doma nějaký sportovní talent a chcete ho vykřesat, že ty sociální sítě už by to na nich chtělo začít pracovat. Budete muset vytvořit ten příběh. No, bez toho to zkrátka nepůjde, aby ty, protože já si myslím, že ty další generace na tom budou podobně nebo ještě hůř než Gen Z, tak aby vám to zafungovalo. Zkrátka, být dobrý atlet už asi stačit nebude. Express.

0: Express Filmix.
1: Může se srdce někdy vydat dvěma směry zároveň? Na to se ptá nový film Bohdana Karáska Mistryně, což je citlivé vztahové drama o životních pochybnostech. Dlouhý civilní dialog, ve kterém se před kamerou sešly Marie Švestková a Jiří Havelka. Monika má život, o kterém sníla. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu. Je ale opravdu šťastná? Když se po letech znovu potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi těmi dvěma v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost.
2: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl. Jsem tam je člověku něco líto, to je úplně normální, ne?
3: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
1: Australská songwriterka a zpěvačka Sia se v Česku zatím ukázala pouze jedinkrát. A to, když se skupinou Zero Seven v roce 2006 předskakovala Jamesu Bluntovi. Nyní bude umělkyně, která nerada světu ukazuje svůj obličej, takřka na dosah ruky. Na pouhé dva večery, a to tento čtvrtek a tuto neděli, se v kinech objeví koncertní záznam její památné audiovizuální performance, kterou předvedla na americkém festivalu Coachella v roce 2016. Snímek Sia Nostalgic for the Present je prosycený úchvatným zpěvem, dechberoucími tanečními čísly choreografie Ryana Heffingtona a bezkonkurenční sbírkou hitů. Režírovala jej samotná hudebnice společně s Danielem Askillem. Kromě Sia se na plátně objeví také mladá tanečnice Maddie Ziegler, komička Kristen Wiig anebo herec Paul Dano.
4: Yes, sir. No. Yes, sir. We do apologize for the inconvenience and we are happy to refund you.

0: Express Filmix na Express FM.
1: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
0: Express.

0: Ano, pojďme mrknout na to, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Pozor na silnici 55 u obce Otrokovice ve Zlínském okrese. Tady totiž je aktuálně havárie motorky, bohužel ta se neobešla bez zranění, takže tady aktuálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Zasahuje tady policie i záchranka, takže tady prosím opatrně, počítejte tady se zdržením. Nehodu potom hlásí také Plzeň, a to ulice Sukova. To je nehoda osobního a nákladního auta. Policie už je na místě a aktuálně nehodu vyšetřuje. Nehodu potom hlásí také D10 kolem 8. kilometru ve směru na Turnov, takže i tady počítejte s lehkým zdržením. No a pozor, v hlavním městě také v ulici Bílenecké náměstí. To je nehoda dvou osobních vozidel. Je tady překážka na vozovce, tady prosím projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Express FM.

0: zastupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
6: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
7: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: Express FM.
17: Hudba. Na prvním místě.

Tak zatímco Francie zakáže dětem do 15 let sociální sítě a vy si možná na těch sociálních sítích říkáte, že už to není jako dřív, že už se vám stejně furt zobrazují jenom nějaký reklamy, už ani nevidíte svý kámoše, co vlastně jako dělají, máte tam furt něco, co nechcete. Tak pro mileniály mám možná dobrou zprávu, pokud byste samozřejmě chtěli ještě využívat sociální sítě takovým tím trošku naším oldschoolovým způsobem, když to celý začínalo. Hlásí se totiž velký návrat sociální sítě MySpace. Její zakladatelé, dva bratři Chris and Tim Vanderhoekovi, říkají, že MySpaceu rozhodně není konec, že ještě pořád mají co ukázat. A mluví za to i čísla, protože třeba v roce 2023 MySpace kontinuálně pořád běží, funguje. Tak ho využívalo 3 roky zpátky 200 tisíc měsíčních aktivních uživatelů. Letos už je to 6 milionů uživatelů, takže opravdu se tady jedná o evidentně nějakou renesanci. Samozřejmě pořád je tu možnost, že si můžete sami upravovat profily. Já myslím, že takhle se část mileniálů naučila takový jako základní programování. Pořád si tam samozřejmě můžete přidat svoji oblíbenou písničku, pořád si tam můžete udělat tu topku vašich jako kámošů, myslím si, že tam byla top 8. Máte tam samozřejmě chronologický feed, není to takový to, že se vám prostě zobrazujou, já nevím, 14 dní starý věci, potom zase něco, co se pouslo před 3 minutama, někdy máte pocit, že je, hele, aha, počkej, to už zase tohle, to už se je zase tohle, aha, ne, tohle to už je 14 dní stará věc. Takže všechny tyhle ty věci, které jste možná měli na sociálních sítích rádi, jsou na MySpace, tak to zkuste, jo, třeba tam může takhle, třeba zjistíte, že vaši kámoši už tam jsou, anebo jim nabídněte nějaký hromadný odliv a potkáme se teda jako za starých časů na MySpace. To jsem nevěřila, že třeba někdy řeknu ještě, že řeknu, jo, prosím tě, napiš mi na MySpace. Takhle zatím to neříkám, ale jenom si to představuju, zatím si to jako trénuju. Jo, napíšem si na MySpace. Jo, viděla jsem teďko tvoji nejoblíbenější písničku na MySpace, jo, to je dobrý, to se mi líbilo, jsem si to poslech. A já řeknu, jo, to je novinka Express FM. No, šlo by to, dovedu si to představit, tuhletu konverzaci s mými přáteli mileniály. Express. Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Až desetiletý trest vězení hrozí pachateli, kterému se podařilo ukrást 46 milionů z účtu městské organizace Správa nemovitostí Hradec Králové. Ještě během tohoto týdne budou vyvozeny pracovně právní důsledky vůči konkrétní zaměstnankyni firmy, která peníze na podvodné účty přeposlala. Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel. Ruské ministerstvo obrany mezitím ohlásilo, že ruské síly v noci zaútočily v ukrajinské oděské oblasti na přístavy, zasáhly tam dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem. No a nová sezóna nejvyšší fotbalové soutěže u nás se blíží. Kolik dají fanoušci za permanentky? Na vrcholu ceníku stojí pražská Slavia, naopak nejlevněji pořídíte celosezónní vstupenku v Teplicích a Pardubicích. V Hradci Králové fanouškům k permici rovnou přibalí i malý kopačák. No a pojďme se ještě podívat na dnešní počasí. No, hele, je to furt to samý. Prostě ráno je zima a nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní Moravě 26. Zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: 9 hodin, 2 minutky k tomu. Z muziky mezi 9 a 10 hodinou nám budou dělat společnost Olivia Dean, Foo Fighters a taky Charlie XCX, která tento týden vydává svou novou desku. No a ještě nám naservírovala nový single i s novým videoklipem. Kde hraje jeden můj oblíbený herec, za malou chvilku si o tom

0: Charlie XCX pokračuje ve své černobílé éře. Zrovna, když jsme tady někdy před 14 dny řešili, jak nám s Vaškem nedělají dobře černobílé fotografie na sociálních sítích, protože se pak vždycky člověk hned myslí, že ten člověk umřel. Ale hold, Charlie XCX si teď takovouhle černobílou éru zvolila se svým novým albem Music Fashion Film, které vychází už tento pátek, se na něj můžeme těšit. Bude krátké a bude takové specifické, myslím si, že hodně umělecké, ale zatím třeba z některých těch textů si myslím, že některé songy mě malinko chytnou. Ne třeba až tak hudebně, ale spíš právě po té textové stránce. Jinak ano, Charlie XCX teda v pátek vydává nový album a rozhodla se tento týden ještě vydat single rovnou i s videoklipem. Jmenuje se Kamera. Opět režíruje dobrý kamarád Charlie, který se v podstatě o ní stará o celou tuhletu éru, a to je Aiden Zamiry, který natočil tenhle ten videoklip, který je takzvaně na jednojetí bez střihu. Tak i to by vás možná mohlo zaujmout. No a hraje v něm můj, nechci říct úplně nejoblíbenější, ale jeden z mých oblíbených herců, Vincent Cassel, obrovský fešák, charismatický týpek, který tam hraje herce, který má hodně těžký den na place. Evidentně se snaží prostě dohrát nějakou vrcholnou scénu a pořád mu to něco kazí. Už jde hrát, jo, mají ho střelit, nemá tu kapsly na sobě, takže to nevystřelí. Potom, když už konečně teda je zase opět připraven, vystřelí kapsle, on hraje na plný pecky, ale do toho vybouchne reflektor. A zažívá tam tyhle věci. No a mezi tím, tam je Charlie XCX, která tam jezdí na taky kameře, tam sedí v takém trošku jako, nevím, jakoby nějakým toreadorským oblečku mi to trošku jakoby přijde. No a samozřejmě jede tam ten svůj text, který je o tom, že vlastně ona chce dělat muziku, protože se tak u toho cítí. Má tam, myslím, nějakou repliku o tom, že už snad ani necítí trapně, i když jí to jde, protože prostě tohle to je ta věc, kterou chce dělat, něco v tom smyslu. Takže si můžete trošku ještě načichnout teda tuhletu novinku, která se jmenuje Camera. My si teď dáme Charlie XCX a její track Talk Talk v 9 hodin a 11 minut.
1: Express ráno. Express ráno.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
9: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a spluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: Od 1. června je v Metropoli Zličín
11: Ninja Park!
21: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
22: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
21: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
22: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
23: Music. First. Express FM.

0: Včera jsme tady mluvili o Marvelu a o novinkách, když vyšel trailer na Doomsday, Avengers Doomsday. No a samozřejmě ještě stále přicházejí nové a nové informace, které souvisí s tím, že příští týden jde do kin nový Spider-Man Brand New Day. Je tedy oficiálně potvrzeno, že tenhle ten film se časově odehrává před Avengers Doomsday. No a všichni taky tak trošku samozřejmě spekulují o tom, co všechno se uděje v novém Spider-Manovi. Jak na to potom naváže Doomsday a jak na to samozřejmě potom navážou Secret Wars. Rozebírá se i to, co má na sobě Zendaya na všech těch press tours na sobě, na všech těch různých premiérách a tak dále. Naposledy byla v černé krajce, měla taky jako kratší vlasy. Takže se opět objevily spekulace o tom, že by se snad v Brand New Day mohl objevit Venom, protože kousíček symbionta nám zůstal v tomhletom vesmíru. Taky se samozřejmě řeší osud MJ, protože vy, kteří znáte Spider-Mana, tak víte, že Spider-Man má v tomhletom trošku smůlu a jeho přítelkyně taky často umírají v komiksech. Někteří ale říkají, že může jít jenom o nějaký náznaky, že tím, že ona vlastně si nepamatuje toho Petera Parkera ani Spider-Mana, že na něj zapomněla, takže trošku vlastně, jako kdyby ta stará MJ umřela, jo, jsou tam takovýhle různý teorie kolem toho, co všechno se nakonec teda v tom filmu uděje a jak na to potom navážou další Avengers, na to si musíme samozřejmě počkat na příští týden, kdy vyrazíme do kina. Co se týká těch marvelovských novinek, ještě se mi taky líbilo, že Kevin Feige se označil za gigantického lůzra a takhle, ne, že já bych se myslela, že je loser, ale teď jako ten důvod, proč se tak připadá. Tím důvodem je Blade. Tenhle ten reboot se vůbec nedaří. Myslím si, že většina z nás byla nadšená, když jsme se dozvěděli, že Mahershala Ali by měl hrát novýho Blade'a a že se Blade vrací na scénu. Blade je skvělá postava, nejenom komiksová, ale je tam samozřejmě spoustu možností, jak ho pojmout filmově a navíc je to takový jako temnější a upíři pořád frčí, takže si myslím, že Blade má obrovskou šanci a fanoušci Blade'a teď dostávají jednu ránu za druhou, nejenom, že se tenhle ten projekt nikam neposouvá, jako k tomu, aby se dokončil. Spíš se tak jako odsouvá a myslím si, že všichni se už bojí jenom na tu poslední ránu, až Kevin nebo někdo z Marvelu řeknou, že žádný Blade nebude. Ale do toho se nám taky samozřejmě rýsovala videohra, jenže s tím, co se děje ve videoherním světě, prodávají se studia a tak dále a myslím, že Arcade Lyon to byl, který měli na starosti Blade'a, že tam se teď taky vůbec řeší, co s tím, jestli oni se prodají, nebo se to studio zavře, nebo budou pokračovat, nebo někdo aspoň třeba koupí ty lidi, co už nějak na té hře pracujou, co se tam bude dít. Takže jo, Kevine, no, co se týká Blade'a, tak se taky myslím, že to je teda velká škoda a kvůli tomu seš trošku zklamání. Uvidíme, necháme se překvapit, já se na novýho Spider-Mana těším. To, co jsem vám dneska řekla za ty teorie, tak to je maximum, co jsem si pustila do očí a do hlavy, jinak se snažím vědět co nejmíň, abych si to užila na maximum. Co já doufám, že si užíváte, tady u nás je hlavně muzika. Pojďme si dát Calvina Harrise společně s Florence Welch a jejich Sweet Nothing. V této hodince nám společnost budou dělat taky ještě Wolf Alice a nejhranější song na Expressu.
1: Express. Express ráno.

Pojďme se dnes naposledy v ranním vysílání podívat také na dopravu. Stále platí ta nehoda v ulici Bílenecké náměstí v Praze. To je nehoda dvou osobních vozidel, je tady překážka na vozovce, ale dávají tady tomu ještě třeba 30 minut a tahle nehoda už by tady dopravu komplikovat neměla. Stále také platí nehoda na D10, 8 km ve směru na Turnov. I tady prosím dejte pozor a projíždějte tady se zvýšenou opatrností a počítejte tady s kratším zdržením. No a co se týká dalších problematických míst aktuálně na českých silnicích, stále také platí nehoda, o které jsme tady mluvili v minulé hodině, a to je ulice Slukova v obci Plzeň, to je nehoda nákladního auta a osobního, ale tady už by mělo být taky snad brzo všechno vyřešené. No a stále počítejte s komplikacemi také na silnici 55 u obce Otrokovice, okres Zlín. I tady prosím na sebe dejte pozor. Takhle, dejte na sebe pozor úplně všude na cestách, opatrně, ať už jedete autem, na motorce, jste chodci anebo cyklisté. Jo, přeju vám, abyste dneska a samozřejmě i jakýkoliv jiný den dorazili hlavně všude v jednom kuse. Express FM.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Později už tam budem?
10: Přestaň, štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
14: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
15: A kdy to bude?
14: 23.7.
15: A kde to bude?
14: V areálu A7 v Olešovicích.
15: A kde si můžu koupit lístky?
14: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
16: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
17: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.

nás ve studiu Express FM dojde ke střídání stráží. Já své místo a židličku zahřátou přenechám Miše, která vám bude dělat společnost po 10. hodině. Budu se na vás těšit opět zítra v Express ránu mezi 7. a 10. Do konce hodiny samozřejmě vás ale neokradu o muziku. Dáme si novinku, ještě stále, jo, ale víte, jak to je s těma novinkama. Dneska budou ještě novější Blossoms, Meet Me in Love a Killers When You Were Young. Ahoj, mějte se. Toto je nová hudba na

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Škoda Group, přední výrobce, evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, připravuje novou korporátní identitu. Nové jméno a logo musí mít firma ze skupiny PPF nejpozději do konce června 2029. Francouzští poslanci schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Jde o první takový zákaz v Evropě. Barboru Krejčíkovou po úspěšném vstupu do turnaje VTA v Praze potěšilo, jak se vypořádala s rychlým přesunem z Řecka, kde před teprve dvěma dny ovládla turnaj v Aténách. I navzdory menšímu prostoru pro odpočinek porazila v prvním kole Lindu Fruhvirtovou 6-2, 6-4 a vykročila za možným 10. titulem na elitním okruhu. A dneska očekávejte v Česku polojasno až oblačno, během dne se mohou hlavně odpoledne vyskytnout lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohleto jsou skvělý Jungle The Wave a vítejte u dopoledního programu na našem rádiu. Dneska to bude trošku takový freestyle, doslova, protože já jsem přišla do studia a najednou tady mám děti, mám tady hromadu dětí z příměstského tábora od divadla na Maninách. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, jak se vám příměstský tábor divadla na Maninách zatím líbí?
1: Jo, je to tady fakt dobrý, moc se mi to tady líbí.
2: Je tady krásná atmosféra, milí lektoři a obecně hraní a nacvičování nám jde velmi dobře.
0: A co nacvičujete třeba?
3: Nacvičujeme Mauglího.
0: Mauglího? Jako divadelní hru Mauglí?
1: Ano.
2: Ano, jo. Divadelní hru Kniha džunglí Mauglí.
0: Ježiš, to je skvělý. A kde bychom se na to mohli třeba někdy jít podívat?
2: V pátek tak hrajeme toto divadlo, které momentálně ještě nacvičujeme, ale v pátek ho budeme hrát, myslím, od 3 a mělo by být teoreticky do 4, ale časově to není nějak omezené.
0: A je to normálně pro veřejnost? Můžu se přijít podívat třeba já?
1: Ano.
2: Myslím, že ano.
0: A kde to je?
1: Divadlo na Maninách.
0: Divadlo na Maninách, takže Praha. Takže kdybyste chtěli pozvat i naše posluchače třeba z Moravy nebo takhle, tak

0: klidně všichni můžete dorazit do Prahy na Divadlo na Maninách na tady to představení. Kolik vás tam hraje celkově?
1: 18.
0: 18 dětí? Parádní. A kdo má roli Mowgliho?
2: Dáda.
1: Daniel.
0: Jo, tady Dáda, no Ježíš Maria, hele, tak to musíte vidět. Tímhletím zveme naše posluchače na představení knihy džunglí a na tady ten pátek na Divadlo na Maninách. A já vám moc děkuju, že jste za mnou dorazili do studia. Mějte se dobře.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Posloucháte Express FM, tohleto je track LDN od Lily Allen. Za malou chvilku nám tady taky zahrajou Overpass nebo Fisher a Tones and I. A taky mám tady informaci pro fanoušky Hry o trůny.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
9: Výhry, slevy, zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Express. Music first. Express FM.

Jestli jste po rozporuplném finále seriálové hry o trůny snili o tom, že si konec Západozemí napíšete úplně sami, tak se budete muset ještě chvilku počkat, ale bude to real. Očekávaná herní strategie Game of Thrones War for Westeros totiž nabírá zpoždění. Vývojáři ze studia PlaySide potvrdili, že tady tu hru odkládají z letošního roku až na začátek příštího roku, aby dokázali doručit tu nejvyšší možnou kvalitu. Slibujou přitom naprosto epický zážitek, ve kterém můžeme vést rod Starků, Lannisterů, Targaryenů a nebo dokonce armádu mrtvých v čele s Nočním králem. Ty trailery, které té hře jsou drsný, ale vypadá to fakt dobře. No a nakonec to prej bude jenom na nás hráčích, kdo nakonec usedne na železný trůn. Na hru si sice počkáme, ještě do příštího začátku roku, ale skvělou hudbu. Ježišmarja, tu vám můžu naservírovat hnedka teďka. Dáme si Chemical Brothers. The Darkness That You Fear.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Gail, A, B, C, D, E, F, U. Prosím vás, na mě včera večer vyskočil článek na Seznamu s názvem I jedna hodina hraje roli, každodenní spánková chyba může vážně poškodit srdce. Což už jenom teda ten nadpis je něco, co fakt nechcete číst, když máte potíže se spaním. Já jsem si to podělala zrovna předevčírem sama. Přijela jsem domů, dělala jsem nějakou práci na kompu a pak jsem prostě v 5:30 úplně vytuhla. No a pak jsem se zbudila v 9:30 večer, úplně načatá, prostě úplně ready, plná energie, ready prostě fungovat. Tak jsem ještě chvíli pracovala na tom kompu a pak už prostě nebylo do čeho píchnout. Takže jsem sjížděla true crime videa na YouTube a furt jsem nebyla ospala. A až ve čtyři ráno na mě padla únava. Tak jsem si dala budíka, no a šla jsem spát, když venku začínali už zpívat ptáci. A já docela dost trpím na to, že jak jdu jednou spát pozdě, tak si to tělo prostě řekne, jo, tohle je můj režim, kámo, tohle chci. A je mu úplně jedno, že ráno prostě mám další povinnosti, že musím zase vstávat brzo a nevím co všechno. A ideálně bych ještě ráno si přála mít fresh mozek, vypadat snesitelně. Takže prostě peklo, když člověk jako takhle málo a blbě spí, tak to prostě nejde. No, nicméně jsem vám chtěla říct, co jsem se dočetla v tom článku, takže to si povíme za chvilku, teď si pustíme Digitalism a Young Blood Hawk Wolves.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23. 7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
11: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. FM.

Tohle je Phoebe Bridgers Last Boys na Express FM, kde řešíme spánkový režim, protože mě vyděsil nadpis jednoho článku na Seznamu. Nadpis zněl, i jedna hodina hraje roli, každodenní spánková chyba může vážně poškodit srdce. No a přesně tomuhle já si jdu podle toho článku naproti, protože nejhorší je nepravidelný spánkový režim. Ten prej vypadá jako neškodný zlozvyk, ale kardiologové varují, že našemu srdci zatraceně škodí. Podle odborníků totiž i pouhý hodinový rozdíl v době usínání nebo vstávání narušuje naše vnitřní biologické hodiny. Tělo pak přichází o přirozený noční pokles krevního tlaku, zvyšuje se hladina stresového kortizolu a v těle se rozvíjejí skryté záněty. Lidé s nepravidelným spánkem mají podle studií během 5 let až dvojnásobné riziko srdečních onemocnění. Lékaři proto doporučují držet stejný čas vstávání i o víkendu, odložit telefon půl hodiny před spaním a odpoledne už vynechat kávu. Tak vám pěkně děkuju, protože jestli je tak důležitá jedna hodina v tom, kdy jdeme spát, tak já si dláždím cestičku za zubatou už pěkných pár let. Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 v pondělí rehabilitoval představitele českého undergroundu Ivana Martina Jirouse a členy disidentských rodin Němcových a Paloušových. Projednával jejich krátkodobá a často opakovaná zadržení v době komunismu. Evropská komise odebrala grant 2 miliony eur pořadateli Benátského bienále kvůli letošní účasti Ruska na této přehlídce umění. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. A dneska očekávejte polojasno až oblačno, během dne se můžou hlavně odpoledne vyskytnout lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 hodin a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

MK Popy bez komp, Zone na Express FM. Ještě teda, když jsem byla u toho, že jsem nemohla spát, tak jsem sjíždila True Crime videa na YouTube. A jsem docela odvařená z případu Františka Procházky, což si asi velká část našich posluchačů vybaví už podle jména, o čem bude řeč. V rychlosti, o co jde? 1. prosince 2007 došlo v jedné bezpečnostní firmě ke krádeži

půl miliardy korun, což je slušný ranec teda i dneska, ale v roce 2007 to byla fakt jako astronomická částka. No a tady tu krádež provedl jeden zaměstnanec té bezpečnostní agentury, tehdy 33letý František Procházka. Tolik je dneska mě. Hustý. Z trezoru v kanceláři agentury se ztratilo celkem 540 891 700 korun. V 8.55 ráno přijel do objektu agentury bílej transportér s dodatečně nalepeným logem firmy, který pořídil Procházkův známý Milan Čermák. Pořídil a řídil. A o 4 minuty později už ten transportér z areálu společnosti odjel s 500 kilama peněz. Jo. Dodnes je tohleto největší loupež v historii naší republiky. A paradoxně se z Procházky stal oblíbený antihrdina, protože u toho nikomu neublížil a jenom byl prostě jako chytrej a dobře s tím vy, no prostě vyjednal s tím dobře. Jak to pokračovalo dál, k tomu se dostaneme za chvilku, teď to chce nějakou hudbu na odlehčení, pustíme si Temper City Self Aware.

0: Daniel Harrell, Broken Flowers na Express FM, kde za chvilku bude hrát taky Malcolm Todd, Dua Lipa a dojedeme ten případ Františka Procházky.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Express FM.

0: Illusion.
1: Dua Lipa, Illusion. Posloucháte Express FM, kde řešíme případ největší krádeže v moderní české historii. Loupež Františka Procházky. Teď jsme u toho, jak si úspěšně Procházka s Čermákem odvezli 500 000 000 korun. Ještě zopakuju, že jsme v roce 2007. Přišlo se na to, že teda si odvezli tady ty peňážky. Policie chytla toho komplice Milana Čermáka a oba pak soud odsoudil na 9 let vězení. Procházka ale přítomen nebyl. A nakonec vlastně pak si Čermák z 9letýho trestu odseděl necelých 6 let a v roce 2016 byl podmíněně propuštěn na svobodu. A kam zmizel ten Procházka? František Procházka byl v roce 2012 málem zadržen policií. Ono to totiž vypadalo, že odletěl někam do Jižní Ameriky. Svědci to hlásili český policii, že tam někoho takovýho viděli. Jenže zároveň ho údajně viděla spousta lidí na různých místech po celém Česku. Jak to tak bývá, že když se někdo hledá, tak ho vidíte skoro v každém. V době zajišťování uprchlých Čechů v Dominikánské republice, kde se František Procházka taky pravděpodobně nacházel a kde měli tady ty uprchlí Češi komunitu. Tam se prej údajně schovávali lidi, kteří u nás napáchali nějaký podvody. Tam řádil hurikán Sandy a části zatčeným ten hurikán vlastně pomohl v útěku z té Dominikány. Prostě přišel hurikán, lidi o tam toť prchali, kam to šlo, no a mezi nima byl údajně i ten Procházka. A dodnes se neví, jak to s ním vlastně je. Žije teda, nebo už nežije, jak dneska vypadá? Spousta otázek. Každopádně velmi dobře tohleto téma rozebírá na YouTube youtuber Tadeáš, nebo třeba hlasy zločinu pod CNN Prima News. Doporučuji obě videa.

gigu Ira Star Woman na Expressu, kde jsem se trošku rozvážnila dneska a ještě nezaznělo ani jedno hudební téma. Ostuda. Tak jdeme na to. Já absolutně žeru to, že mi naše rádio představilo nizozemský elektronický hudební duo z Amsterdamu Another. Co o nich ale víme? Oni se potkali už jako mladí kluci v Amstru díky společný vášni pro klubovou hudbu a produkci. A svůj projekt Another založili už v roce 2015, čili před 11 lety. Ze začátku tvořili tvrdší a takový přímočařejší tech house. Opravdový přelom, ale v jejich kariéře přišel ve chvíli, kdy se rozhodli opustit běžný šablony a začali do elektroniky míchat živý nástroje, nostalgický zvuky 70. a 80. funky baskytary a takový vřelý vokál. A až v roce 2022 vydali svoje debutový autorský album The Onset. Jejich hudba spojuje hypnotický linky tech house s těma vokálama nostalgickým duchem, ale oni nejsou jenom producenti. Oni stojí i za konceptem a značkou No Art, což jsou exkluzivní akce na neobvyklých místech, jako jsou galerie nebo historické budovy, kde propojují elektronickou hudbu s moderním uměním. A já bych je strašně ráda, ale strašně ráda viděla v České republice na nějakém opuštěném místě. Prostě spojit Another třeba s Urbexem nebo někde open air u Zříceniny, což je v podstatě koncept toho jejich No Art, takže nějaký šance asi jsou. Může to být další vybájněný sen, který si přidám na svůj fantasmagorický list, a nebo se to třeba uskuteční. My se je pustíme, Another a Eric Band, How You Feel.

0: On si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštýře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
12: Express. Express. Music first.
13: Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

0: Hashtag nebudu doma. Nebudu doma. To je výkřik, který se nese českými domácnostmi celoročně, ale o prázdninách nabírá na síle, protože letní období je s výlety spojené tak nějak víc. Tentokrát pro vás máme lákadla na Vysočině. Mezi hlavní magnety patří poutní kostel svatého Jana Nepomuckého od Jana Blažeje Santýnyho, zapsaný na seznamu UNESCO. Za pozornost stojí i krásný zámek pod ním s interaktivním muzeem. V seznamu UNESCO je i renesanční centrum města Telč s přilehlým zámkem, jedna z nejfotogeničtějších zastávek na Vysočině. Milovníci Jaroslava Haška pak mohou vyrazit na hrad Lipnice nad Sázavou. Do životu našich předků můžete nahlédnout v Muzeu v přírodě Vysočina. To sice leží v Pardubickém kraji, ale ukazuje život našich předků na venkově, kterým se kraj Vysočina hrdě nazývá. Tvoří ho tři výrazné areály. Veselý kopec, památková rezervace Betlem, Hlinsko a Svobodné Hamry. Muzeum stojí v malebné krajině Vysočiny a je vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky historie i pro ty, kteří hledají klidnější letní výlet. Veselý kopec je hlavním tahákem letních výprav. V tamních roubených domcích jsou ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. do poloviny 20. století. Součástí areálu jsou také technické památky na vodní pohon. V památkové rezervaci lidové architektury Betlem Hlinsko najdete roubené domky, které si zde od poloviny 18. století stavili drobní řemeslníci. Přibližuje práci tkalců, hračkářů, ševců, pilníkářů a dalších obyvatel. A ve Svobodných Hamrech je k vidění vodní kovací hamr. Jeho vznik souvisí s počátky osady už ve 14. století. Během léta muzeum nabízí programy pro děti i dospělé, tvořivé dílničky, workshopy a ukázky tradičních řemesel. Na webu muzeum upozorňuje také na novinku Myšáci z Veselého kopce, herního průvodce formou mobilní aplikace. V krajském městě Jihlavě se historie potkává se současností, staré příběhy se prolínají s moderní energií a každý návštěvník si to najde svůj vlastní důvod k návratu. Ať už hledáte kulturu, adrenalin nebo klid v přírodě, Jihlava vás překvapí svou pestrostí. Srdcem Jihlavy je Masarykovo náměstí, jedno z největších v České republice. Lemují ho renesanční a barokní domy, které skrývají různé skvosty, unikátní vysoké síně, mázhausy nebo fresky. Dominantou náměstí je historická radnice, která v letošním roce oslavila 600 let. Po celé léto je Jihlavské náměstí místem, kde to žije. Čtvrtky a pátky patří pravidelným koncertům a atmosféru letní riviéry dokresluje maringotka s chutnými drinky a místním řemeslným pivem. Dechberoucí výhled na zvlněnou krajinu Vysočiny vám nabídne věž nedalekého kostela svatého Jakuba Většího. Pod jeho střechou jsou navíc ukryté krásné zrenovované gotické krovy z roku 1539. Další unikát města se skrývá pod povrchem. Jihlavské podzemí je druhým největším systémem chodeb u nás. Pro rodiny s dětmi je povinnou zastávkou Zoo Jihlava, zahrada pěti kontinentů, která patří k nejoblíbenějším u nás díky svým moderním expozicím bez mříží. Pokud preferujete pohyb, oblast kolem řeky Jihlavy a areál Českého mlýna nabízí skvělé podmínky pro cyklistiku, inline bruslení i relaxaci. Najdete tu také zábavní dětský park Robinson s mnoha atrakcemi. Určitě nezapomeňte navštívit i nejnovější ikonu města, Horáckou multifunkční arénu, která stojí na místě bývalého zimního stadionu uprostřed malebného parku Smetanovy sady. Kromě architektonické hodnoty nabízí i jedinečné zážitky po celý rok. Jen pár kroků od Masarykova náměstí stojí hotel Savorsky, který vznikl citlivou rekonstrukcí domu z kořeny ve 13. století. Historie tu ale nepůsobí jako muzeum. Interiéry jsou moderní a každý pokoj má svou vlastní atmosféru. Hotel nabízí 13 pokojů a apartmánů, takže je ideální pro víkend ve dvou, rodinný pobyt i pracovní cestu. A zážitek nekončí u dveří pokoje. Přímo v přízemí najdete kafe Savorsky, kde si můžete dát snídaně, kávu nebo ochutnat některý z 10 autorských desertů Elišky Hlaváčové, vítězky soutěže Peče celá země. Plán je tedy jednoduchý: projít si historické centrum Jihlavy, ubytovat se v krásném hotelu a den zakončit něčím sladkým.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás kraj Vysočina? Pak si užijete rodinný pobyt v pohádkových chaloupkách hotelu Podlesí, kde na vás čeká kouzelná atmosféra a krásná příroda Žďárských vrchů. Nebo Chateau Herales Boutique Hotel and Spa by L'Occitan, který nabízí prvotřídní wellness v historickém zámečku. Více pobytů ne na Vysočině, ale ve zbytku Česka a v dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči už dva týdny likvidují požár budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Jeho následky řeší i provozovatelé okolních firem. Například nedaleké posilovny Legends Gym, která zůstává kvůli bezpečnostnímu okruhu v okolí zřícené budovy, už 14. den uzavřená. Německo nyní nechystá další opatření kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Další vládní pomoc motoristům nedovoluje napjatý státní rozpočet. Na turnaji VTA na Pražské Štvanici se rozehraje druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu již patří ve světovém žebříčku 21. místo se utká s americkou soupeřkou ze druhé stovky pořadí Carol Lee. A dneska bude polojasno až oblačno, během dne se mohou hlavně odpoledne vyskytnout lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v pravé poledne a naposledy vás od mikrofonu zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Charlie XCX, SS26 na Express FM. Já bych řekla, že festivalů není nikdy dost. Člověk si musí mít z čeho vybrat, že jo? A dost často se pak taky stane, že nějaký festiák si natolik zamiluje, že vlastně už jezdí skoro výhradně jenom na něj každý rok. Tohleto, tady to zamilování se vám může stát i na Grape Festivalu, který se koná v Trenčíně na letišti a je to 14. až 15. srpna. Tenhle ten festiák má mezi svými headlinery britskou zpěvačku Georgiu Smith, která je momentálně jednou z nejzajímavějších představitelek žánru R&B a soul, nebo třeba britští rockeři Leap, tam jsou, nebo irská zpěvačka Seamed, zkrátka je to tam dost nabitý, určitě se podívejte na grapefestival.sk, kde mimochodem si rovnou můžete koupit i vstupenky. A mezi vystupujícími je i můj oblíbený producent a DJ Netsky, tak si ho pustíme.

0: Na Expressu doznívá track s názvem Sabotáž a za malou chvilku tady bude zpívat taky Somber nebo Mark Ronson's Amy Winehouse.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
12: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
14: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
14: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
16: Music. First.
1: Express FM.

Věc, která snad ani není potřeba představovat, nicméně já to stejně udělám, protože je to moje práce. Tohle to byl Mark Ronson a Amy Winehouse a Valerie. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někdo nedá dopustit na takový ty jemný písničkáře a někdo jiný si naopak do hlavy pouští tvrdý metal nebo třeba složitý jazz? Vědci z britské univerzity v Cambridge si na to posvítili a ty zjištění jsou zajímavá. Mimochodem, tady ta věc nebo studie, o který mluvím, tak je to 11 let, co vyšla. Takže v roce 2015. Nicméně, podle tady té studie na 4000 dobrovolníků, totiž náš hudební vkus přímo odráží způsob, jakým náš mozek přemýšlí. Lidi s vysokou mírou empatie, který se dokážou snadno vžít do pocitů druhých, přirozeně vyhledávají jemnější, emotivnější hudbu, jako je akustický pop, R&B nebo soft rock. Naopak lidi se systematickým a analytickým myšlením, který rádi hledají pravidla a struktury, dávají přednost komplexním a intenzivním žánrům, typicky punku, heavy metalu nebo složitějším elektronickým strukturám. Je zajímavý. A co jako my, který posloucháme od všeho něco? My jsme jako mešuge? Je to možný. My budeme ty blázni. Express FM.

Hudební svět možná brzo zažije neuvěřitelný návrat do minulosti. Vzniká totiž dokumentární film o nedokončeném albu George Michaela Trojan Souls a s ním přichází i naděje na vydání neznámého duetu se Sirem Eltonem Johnem. Ta skladba se jmenuje This Kind of Love a v archivu leží samostatně nahraný hlasy obou tady těch legend. Manažer projektu věří, že Elton dá spojení obou stop zelenou, protože se nikdy netajil tím, že George Michaela považoval za jednoho z nejlepších zpěváků a autorů všech dob a choval k němu obrovský respekt. A to je asi ta nejlepší záminka k tomu si George Michaela pustit. Freedom.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Od 1. června je v Metropoli Zličín
11: Ninja Park!
10: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
10: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
12: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
13: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
14: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle byly skvělý DMAs. Heaton Park na Express FM, kde mám pro vás na závěr svého vysílání jako vždycky jeden fun fact nakonec. Kleopatra žila časově blíž k vynálezu iPhoneu než ke stavbě pyramid. Tak. To nepotřebuje prostě žádný další komentář. S touhletou zajímavostí já se loučím, popřeju vám krásný odpoledne a zítra zase tady ve stejnou dobu. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 rehabilitoval představitele českého undergroundu Ivana Martina Jerouse a členy disidentských rodin Němcových a Paloušových. Projednávali jich krátkodobá a často opakovaná zadržení v době komunismu. Evropská komise odebrala grant 2 miliony eur pořadateli Benátského bienále kvůli letošní účasti Ruska na této přehlídce současného umění, která začala 9. května. Znovu otevření ruského pavilonu na jednom z nejznámějších festivalů umění na světě poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu vyvolalo silnou kritiku. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský klub podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj tak nejdražšího britského fotbalistu v historii. Zítra bude pršet a ochladí se na 18 až 22 stupňů. Na víkend se opět oteplí a teploty budou šplhat až k 28 stupňům Celsia. Tolik zprávy po 13. hodině ze studia Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika Kolušková. Hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Boys in Blue, to byla Naya Archives. Zdraví vás ještě jednou Veronika, přeju vám hezkou středu. Magdalény mají svátek, všechno nejlepší Magdy. Je léto a čas dovolených. A hodně z nás si z dovolených vozí nějaký ten třeba přírodní suvenýr, jako může být nějaký oblázek z pláže, nebo třeba mušly. Já si pamatuju, jak jsem kdysi dávno byla v Jeruzalémě a byla jsem na hoře Olivecké v Getsemanské zahradě a tak jsem si tak jako přičapla a chtěla, protáhla jsem ruku tou ohrádkou, tím plotem a chtěla jsem si odvést kamínek z té Getsemanské zahrady.

0: když mi poklepal na rameno samopal. Otočila jsem se, podívala se a pan voják jenom tak jako naznačil gestem, ať to tam vrátím zpátky, tak jsem to tam zase beze slov poslušně vrátila. No, samozřejmě jsou prostě věci a výrobky, které nesmíte vyvážet a odvážet z té země. Jsou to například chráněná živá zvířata a výrobky z nich, například výrobky ze slonoviny nebo z hadí kůže, když si chcete přinést třeba nějaké sandály, mokasíny z hadí kůže, tak to by se taky nemělo. Nesmíte si dovážet třeba korály nebo nějaké chráněné mušle. Z Chorvatska se nemají vozit mořští ježci a hvězdice a ze Sardinie se nesmí dovážet písek, oblásky a mušle, a to pod velmi vysokými pokutami. A jedna paní nyní vrátila 40 kilo písku zpátky na Sardinii. Proč to tam vracela, tak to vám řeknu za malou chvíli. Hrát nám bude Burna Boy a taky Violet Girl.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak zpátky k dovoleným a odvážení různých přírodních bohatství domů. Tak pokud míříte na Sardinii, vy, co sbíráte rádi mušličky, oblásky, písek a tak dále, a pak se to dáváte na zahradu třeba, nebo si tím vykrášlíte byt, tak pozor, od roku 2017 je na Sardinii přísně zakázáno odvážet odtamtud písek, kamínky a taky mušle. V 70. letech to ještě zakázané nebylo. Dneska byste za malé množství písku odvezeného zaplatili klidně 73 tisíc korun. Jo. V 70. letech to ještě zakázané nebylo a rodina z Milána se vypravila karavanem na tedy ostrov Sardinie, což je taky v Itálii. No a nazbírali si tam do svého karavanu 40 kilo křemeného písku. To je takový písek, jeho zrnka vypadají jako zrnka takové trošku rozvařené rýže, takové jako poloprůhledné, vypadá to moc hezky. A s tady tím pískem si doma v Miláně zkrášlili takovou zenovou zahrádku, kterou doma měli. No ale mezi tím se to tedy zakázalo a maminka umírala a vyjádřila přání, poslední přání, aby se ten ekosystém neničil, tak aby její dcera po její smrti všech těch 40 kilo toho písku po 50 letech dovezla zase zpátky na Sardinii. A tak ta paní tam teď ten křemený písek dovezla a všech 40 kilo demonstrativně, aby to zachytili kamery nebo foťáky, opět vysypala do moře a vrátila tak přírodě to, co jí kdysi dávno před 50 lety vzali. Hezký příběh, ne? Za chvíli si budeme hrát Harryho Stylese, Mumford & Sons, a pro nás z toho plyne ponaučení, pokud jedete na Sardinii, tak navozte si domů nic, za co byste pak museli draze zaplatit nebo si to vyčítat.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Giga Kombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: byly Kid Cudi z MGMT dohromady a jejich Pursuit of Happiness. Víte, jaké je nejvzácnější dílo, které je majetkem České národní galerie? Dám vám pár sekund, abyste si to rozmysleli. Tak je to Růžencová slavnost, deskový obraz německého malíře Albrechta Dürera z roku 1506. Ten obraz můžete vidět ve stále expozici Staří mistři v prvním patře Schwarzenberského paláce. Ale ten obraz budete moci vidět jenom do konce tohoto léta, protože se chystá k restaurování. Jak bude vlastně ta rekonstrukce toho obrazu probíhat, to se vám pokusím přiblížit v následujícím vstupu. Každopádně, pokud chcete tenhle obraz vidět v jeho kráse, tak máte na několik let poslední šanci. Teď si budeme hrát novinku a je to novinka od Aiko. Jmenuje se Why Not Baby a je to pro Aiko dost atypická píseň, která naznačuje jakousi změnu stylu.
1: Toto je nová hudba na Express FM.

0: Tak to byl Lost Frequencies, já se vrátím k tomu nejcennějšímu obrazu ve sbírkách Národní galerie, kterým je deskový obraz Růžencová slavnost od Albrechta Dürera z roku 1506. Říkala jsem, že tu Růžencovou slavnost můžete obdivovat pouze do srpna, do konce srpna, poté bude obraz 5 let restaurován. Ještě něco málo zajímavostí k tomuto skvostu, je to vlastně oltářní deska, kterou Albrecht Dürer namaloval na objednávku, když pobýval v Benátkách. Je to velká deska z topolového dřeva, protože v Benátkách tehdy bylo k mání topolové dřevo a ty rozměry jsou 2 metry zhruba na 1,5 metru, takže si dokážete představit, jak obrovský je to obraz. Uprostřed toho obrazu je Panna Marie s Ježíškem na kolenou. Jsou tam u toho různí jakoby lidé. Vpravo můžete vidět vyobrazeného samotného autora, který se tam přimaloval na pravou stranu. A taky tam je takový žertík Albrechta Dürera, který tam Panně Marie na koleno namaloval mouchu. Ta moucha ale časem prostě zmizela, neví se kdy přesně a kdo jí prostě smazal, ale asi to někomu přišlo jako nepatřičné, že tam sedí ta moucha. Každopádně už tam není, ale je tam někde pod tím prostě schovaná. Jakým způsobem se z Itálie dostal ten obraz do Prahy? Zakoupil ho císař Rudolf II. Ten, celá ta deska byla zabalena do těžkých koberců a 4 muži jí pěšky nesli na ramenou přes Alpy. No, a to všechno. Nyní tady na 5 let obraz zmizí ze zdi Národní galerie, ještě než se tak stane, máte šanci ho obdivovat. Za malou chvíli si dáme Sigrid a taky novinku od Role Model.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
5: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Music. First. Express FM.

0: Po Sigrid tady mám připravenou novinku od amerického zpěváka a songwritera, který se říká Role Model, jakože vzor nebo hrdina. No a ten chystá svoji novou desku, která vyjde už 7. srpna, docela brzo, jmenuje se Chuck Timely and the Hourglass. A jelikož bude taková jako futuristicky a sci-fi laděná, půjde o cestování v čase, tak svůj single, který si zahrajeme, nazval High Hopes 3000.
1: Toto je nová hudba
2: na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Po včerejším zásahu v budově pražského magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Podle kriminalistů obvinění působili jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi. Kubu v loňském roce opustilo na 250 tisíc obyvatel, což výrazně přispělo k celkovému poklesu populace, která už je pod hranicí 10 milionů lidí. Italský fotbalový svaz hledá po 3. absenci na mistrovství světa osobnost k národnímu týmu a potvrdil, že jedná s trenérem Pepem Guardiolou o tom, že by mužstvo převzal. Zítra v Česku bude pršet a ochladí se na 18 až 22 stupňů. Na víkend se opět oteplí a teploty porostou k 28 stupňům Celsia. Tolik zprávy po 14. hodině od mikrofonu Rádia Express FM vás dál zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla zpěvačka Gracie Abrams, kterou na Expressu bude střídat skupina britská, bude to kytarovka jménem Editors, která oznámila, že 30. října letošního roku přijde s novou deskou, která se bude jmenovat Surface Echo and Sound. A toto album přijede představit také svému pražskému publiku, a to v únoru příštího roku. A koncert proběhne v klubu Sasazu. My si pustíme novou věc od Editors, jmenuje se Call It In.

0: Express.
1: Velká prsa kladou na podprsenku mnohem větší nároky. Pokud nesedí správně, výsledkem bývají otlaky od ramínek, ale třeba i bolest zad, hlavy a pocit těžkosti během celého dne. Úplný základ je hodně pevný obvod. Právě ten by měl nést až 80% váhy prsou, ne ramínka, jak se možná mnoho žen domnívá. Na zádech musí držet v jedné rovině a nesmí vyjíždět nahoru. Důležitá jsou široká ramínka, lépe rozloží váhu a nezařezávají se tolik. Pomoci můžou i měkké podložky pod ramínka z bavlny nebo silikonu. Velkým prsům potom svědčí podprsenky s kosticemi a vyšším středem. Kostice musí sahat až za prsní tkáň směrem do středu podpaží a část mezi košíčky má přiléhat k hrudní kosti. Důležitý je i střih samotného košíčku. Nejlépe fungují plné nebo polovystužené košíčky, které prsa podrží, vytvarují a zabrání jejich přetékání. Astratex také varuje před jednou častou chybou. Mnoho žen nosí zbytečně velký obvod a malý košíček. Přitom menší obvod a větší košíček často sedí mnohem lépe a zároveň uleví zádům i ramenům.
2: Express.
0: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Česko bude mít první plovoucí heliport pro přistávání vrtulníků, záchranářů. Ten plovoucí heliport vznikne pod Vyšehradem nedaleko mostu na Výtoni a Praha ho na Vltavě nechá postavit jako náhradu za přistávací plochu u Palackého náměstí, která už není vyhovující. Hotovou má být příští rok v srpnu a bude to heliport pro Všeobecnou fakultní nemocnici. Za mnou chvíli si pustíme Arctic Monkeys a zahrají nám taky třeba Sunflower Bean a nebo Mat 213 dohromady s Gufrau. Vlastně je to píseň Emauzy, ten heliport bude hned vedle Emauz, takže tak.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Tak to byly Emouzy v podání Mata 213 a Gufrau. Gufrau můžete vidět naživo už tento pátek v Poděbradech na akci, která se jmenuje Kafíčko Tech a probíhá 24. a 25. července. Vstupné je dobrovolné a pokud vstupné dáte, tak část toho výtěžku z něj i z prodeje merče poputuje hospici Dobrého pastýře v Čerčanech a taky projektu jde, on se tak jmenuje, cituji, jde o hovno, který se věnuje prevenci rakoviny tlustého střeva. Takže tolik ke Gufrau, pokračujeme dál, co si pustíme? Sunflower Bean, 21 Pilots jako vzpomínka na právě proběhlé Colors of Ostrava, taky si zahrajeme skotské Franz Ferdinand.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Po Franz Ferdinandu obrátíme svoji pozornost k našemu hlavnímu městu a k situaci s koupáním. Objevila se totiž jedna aktuální informace, a to ta, že na koupališti Džbán v Divoké Šárce je přísný zákaz koupání, protože se tam vyskytují synice ve zvýšeném množství a pokud byste se ve Džbáně koupali, tak vám hrozí kožní vyrážky, žaludeční nebo střevní potíže a také podráždění očí. Dosti špatná je situace také na Šeberáku, i když tam není koupání zakázáno, ale synice se tam také vyskytují. Co se naopak týká dobrých podmínek ke koupání, tak nejlépe si podle aktuálních dat vedou biotopy Lhotka a Radotín, dále koupaliště Divoká Šárka nebo jezero Lipence. Za malou chvíli tu máme Wet Leg a pustíme se taky Ketamu a čeká nás taky skladba od zpěvačky jménem Tyla.
1: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Music. First. Express FM.

Tak to byl irský producent jménem Ketama a jeho nový taneční hit Comes and Goes. Pokud se budete v příštím týdnu pohybovat na španělském ostrově Ibiza, tak tam můžete 27. července vidět Ketamu naživo. Já už jsem tu v tomto týdnu předestřela pár festivalů, ke kterým dojde o tomto víkendu pro ty z vás, kteří zůstáváte v Česku. Už jsem zvala na kafíčko Tech do Poděbrad a za chvíli vám ještě předestřu nějaké další festivaly, které byste mohli navštívit. Teď nás čeká skladba od jihoafrické mladé zpěvačky, která si říká Tyla.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vládní hnutí SPD přišlo s návrhem, jak by se podle něj dalo ušetřit ve státním rozpočtu 50 miliard korun ročně. Od roku 2029 chce zrušit poslední, tedy devátý ročník povinné školní docházky. Nápadu se chytil i premiér Andrej Babiš a slíbil, že se jim koalice bude zabývat. 69-letý modelingový agent Daniel Siad, který měl vazby na zesnulého finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, byl v pondělí nalezen mrtev ve svém domě na pařížském předměstí. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský klub podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. Zítra v Česku bude pršet a ochladí se na 20 stupňů. Na víkend se opět oteplí a teploty porostou k 28 stupňům Celsia. Bylo 15 hodin ze studia Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika, přeju vám hezký poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla matematika s Bibinou Money. Slibovala jsem informace o tom, jaké festivaly proběhnou o tomto nadcházejícím víkendu. Tak jednak je tu Studnice Fest v Hlinsku, kde bude hlavní hvězdou Dub FX, ale vystoupí tam taky třeba Prago Union, Skyline a nebo Midi Lidi. Také proběhne Benátská v Liberci v areálu Vesec a tam zahrají Roxette. Bude tam taky David Koller, Sofian Mejmeš.

0: vohnout nebo vypsaná fixa. No a příští víkend to už bude Let It Roll, další víkend Popme se, potom Mácháč a Trutnov a pak už bude konec prázdnin a to bude Hip-Hop Camp. No, ještě bych ráda vypíchla, že pozítří, což znamená v pátek, vystoupí na Křižíkově fontáně v Praze rakouský DJ a producent Parov Stellar, tak se od něj pustíme The Sun.
1: Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
8: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
9: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
10: Od 1. června je v Metropoli Zličín
11: Ninja Park!
10: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
10: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Hurá!
14: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
15: Express.
16: Music first.
15: Express FM.

Express Old School. Dnes je to přesně rok ode dne, kdy navždy odešel pionýr heavy metalu Ozzy Osbourne. Jeho manželka Sharon ve vysílání britské stanice BBC proděla všem, kdo dnes chtějí uctít jeho památku, co mají dělat. A řekla tohle. Jak by řekl Ozzy? Až si na mě budete chtít vzpomenout, prostě pusťte hudbu pořádně na hlas, tak na hlas, jak jen to jde, a pořádně u toho házejte hlavou. Já si nejsem úplně jistá, jestli při té následující písničce, kterou si dáme, se dá pořádně házet máňou, ale každopádně to oholit můžete pěkně na hlas. Dreamer.

V Brně od příštího čtvrtka proběhne největší brazilský festival ve střední Evropě, během kterého samozřejmě nebude chybět také tradiční karnevalový průvod plný muziky, plný tance, plný krásných květů a kostýmů barevných a per. Takže ten průvod projde centrem Brna příští sobotu. To bude vyvrcholení toho festivalu. Na podrobný program se podívejte na webové stránky. Teď si poslechneme Becky Hill s Chasing Status Disconnect.

0: On si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Hapkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci CZ.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazyvaukci.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
8: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň, štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře.
9: Mňam.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
14: A kdy to bude?
13: 23.7.
14: A kde to bude?
13: V areálu A7 v Olešovicích.
14: A kde si můžu koupit lístky?
13: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
15: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
16: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
15: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
18: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
19: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
19: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
7: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Tak to byl ikonický synthpopový hit od britské kapely Hot Chip z roku 2008 a neméně ikoničtí moderátoři Michal Plšek a Petr Novák jsou tu pro vás k službám už za malou chvilku, protože v 16 hodin začíná Express Drive, kterým vás provází každý všední den. Veronika se tudíž loučí, přeju vám příjemný zbytek dneška a spolu se můžeme slyšet zase zítra mezi 13. a 16. hodinou. Mějte se krásně, ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražští kriminalisté prověřují výhrušky určené prezidentovi. V dopisech plných sprostých nadávek a urážek pisatelé Petru Pavlovi také vyhrožují. V jednom případě policisté pachatele nenašli a věc podle všeho odloží, zatímco ve druhém jsou na dobré cestě a pracují s konkrétním podezřením. 15-letý Ital zemřel po zásahu elektrickým proudem poté, co v zábavním parku testoval své schopnosti na trenažeru síly kopu do míče. Tragédii předcházela silná bouře, která v areálu vytvořila četné kaluže. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bůzková zvládla i ve druhém utkání na turnaji v Praze roli favoritky, když porazila americkou kvalifikantku Carol Yong-Sook Lee 7-5 a 6-4 a postoupila mezi osmičku nejlepších. Během dneška odehrají své osmifinálové zápasy také Tereza Valentová a Dominika Šalková. Do čtvrtfinále tak může postoupit hned 6 českých tenistek. V noci na zítřek bude většinou oblačno se slabými přeháňkami, teploty mezi 10 a 14 stupni, na horách kolem 8. Čtvrtek přinese proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost, na většině území čekejte přeháňky, večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů na Jihomoravě až 25, na horách 11 až 15. Co se dopravy týče, tak dávejte pozor v ulici, teda respektive na silnici 1/2, v ulici Černokostelecká v Říčanech, a tam je nehoda a musí se odtáhnout auto, aby se uvolnila komunikace. Hornoměcholupská v Praze, Ječna v hlavním městě, Svratecká v Modřicích na Brněnsku a taky v Jičíně na silnici 1/16. Čekejte nehodu. Zkrátka, jeďte opatrně a poslouchejte Express FM, kde právě 2 minuty po 16 začíná středeční Express Drive. Jsou tady s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jungle doznívají 8 minut po 16. hodině na Express FM. 14. srpna jim vyjde nová deska s názvem Sunshine a milovníci vinylů si ji budou moct pořídit hned ve třech barvách, a to v černý, v karamelový a v takový hnědo-měďový.
1: A kdybys byl velký fanoušek, jako kdyby třeba The Cure vydali nějakou desku novou, anebo i klidně starou, nějakou reedici, třeba výroční, a udělali by třeba 6 různých barev vinylů, koupil bys si všech 6 barev?
0: Ne. Už jsme se o tom, myslím, že jsme jednou tu debatu vedli, jo. Já mám toho kámoše, který je zanícený fanoušek Mobyho. A jako jednotlivých kousků z jeho diskografie a tak má asi 1000, jo. To znamená, že on si třeba koupil desku Play, jeho nejznámější,
1: jasně.
0: Ve všech verzích, co vyšla.
1: A že jich bylo.
0: A že jich bylo, obonusovaný, japonský, jasně, a tak dále. Já osobně jsem si od Cure pořídil jejich řadovky v takový tý deluxe verzi, remasterovaný, jasně, jasně. Osobně Robertem Smithem, koupil na to na CDčkách, protože v té době jsem ještě nějak nejel ve vinilech. A to mi stačí, jakoby.
1: To je fajn.
0: Jo, jako já nejsem takový kolektor, že bych musel mít všechno, co to. Ty jo, ty bys si koupil jako všechny verze, co vyšly od YouTube.
1: Muselo by, asi by záleželo na rozpočtu v tu chvíli. Přesně. Ale asi bych si jako koupil, kdyby třeba vydali, teďka budu mít 50 let letos, že? A kdyby vydali třeba celou diskografii v nějakém deluxe boxu a stálo to jako třeba do 10 000, tak bych o tom asi přemýšlel.
0: To je hodně zajímavý.
1: Ale ne vinily, ale já taky bych asi jel v CDčkách. No. Já jako nejsem úplně vinylovej, já nemám gramofon.
0: Třeba na to časem přijde.
1: A třeba na to
0: třeba budou to. Každopádně my si uvědomujeme, že všechno je o penězích.
1: No,
0: i návštěvy koncertů.
1: Ano, a my máme pro vás 2 lupeny na koncert zdarma. A to už na páteční koncert v Lucerna Music Baru v Praze, kde vystoupí americká rocková kapela Welshly Arms. Dveře klubu se otevřou v 18 hodin a vy si ty vstupenky můžete koupit za 740 korun, ale my vám je dáme zadarmo, 2 dokonce, takže ušetříte skoro 1500.
0: A navíc je to ten koncert, který podle mě v těchto letních dnech je úplně ideálně načasován, protože, jak je známo, v Lucerna Music Baru probíhají diskošky a proto koncerty musí začít malinko s větším přestihem. V tomhle případě teda máte do 10 hotovo a můžete jít dál.
1: Můžete jít dál, můžete pokračovat do víru velkoměsta, anebo jít domů a být brzo v posteli, to je taky výhoda.
0: S tím samozřejmě, s kým půjdete na ten koncert, protože ty vstupenky jsou opravdu 2.
1: Ano, vstupenky jsou 2, ale není podmínkou, že teda musíte s tím, s kým půjdete na koncert, skončit v posteli teda.
0: Kory, si vemete svýho kámoše.
1: No, právě. Ale dělejte si, co chcete s nima a my vám je dáme úplně jednoduše. Stačí pozorně poslouchat opět a až uslyšíte největší pecku Welshly Arms Legendary z našeho éteru, tak pište chci na VA a podepište se. Stačí napsat na 602-64-903 samozřejmě.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července, Lucerna Music Bar.
10: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
13: Výhry. Slevy. Zábava.
14: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
15: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
14: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
15: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
14: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
16: Express FM.
17: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tate McRae, Tit for Tat. To ani nevím, co tak může znamenat.
1: Je to jako zub za zub, jako oko za oko, zub za zub. Ono to je nějaký jako trošku beef s jejím bývalým chlapcem, který si říká The Kid Laroi, myslím, no tak nějak.
0: Vidíš, to já v tom zase viděl prsa, ale to je jedno. Jako,
1: já
0: jo?
1: Taky, no, ale to je možná něco takovýho, no, akorát, že jako je to prostě, oni neříkají to eye for eye, ale říkají tit for tat.
0: Jo, tit for tat.
1: No, kdybys náhodou měl volných 50 tisíc liber, tak mám pro tebe tip, tak co bys si s nima mohl udělat.
0: Začalo to hezky, ale ty libry by to trošku zkazily.
1: Fanoušci Led Zeppelin by měli zpozornět, protože je k dispozici úplně úžasný auto a ještě navíc má super historii, protože patřilo Johnu Bonhamovi, bubeníkovi Led Zeppelin, který, jak asi víte, zemřel mlád. A teď si můžete koupit jeho Jensen Interceptor 3 z roku 1972.
0: Za 50 tisíc liber, jo?
1: Za 50, takhle. 50 tisíc liber bude vyvolávací cena. Takže
0: to začíná jako nějakých 1 200 000 300 000.
1: 40 až 50 se očekává. Takže nevím vlastně, kolik je vyvolávačka, to tady nepíšou ani. Čtu to na Far Out Magazine. 25. července v 11 hodin anglického času, nebo britského času, a bude to na okruhu Silverstone dokonce, jako jo. Bude, možná si ho tam budete moc rovnou projet. A bude to fajn, určitě. Je málo interceptorů celkově. A navíc ještě méně jich může nabídnout kombinaci toho, že ho vlastně nějaká celebrita, a taky to, že nedávno do něj současný majitel investoval hodně peněz a vlastně ho jako zrekonstruoval, zrenovoval tak, že to je fakt jak nový.
0: Jako... Já přemýšlím o tom, jestli by mě to, že v tom jezdil má oblíbená celebrita, přinutila k tomu si to auto koupit, protože nejsem evidentně jako dost takovej stalkovací typ, ale proč ne, 50 tisíc jako pro nějakého Anglána fanouška, to nebude špatný, ne? Když to bude na 80, no tak...
1: A víc, co je zajímavý, že... Ta restaurátorská záležitost byla v letech 2024 až 2023 a současného majitele vozu to stálo 83 tisíc liber, takže on na tom prodělá.
0: Takže on to dává pod cenu.
1: No, anebo prostě počítá s tím, že na tom trhne, anebo od ty prachy přišla každá libra dobrá, no.
0: Tak uvidíme, máš možná právě proto se to ocitlo v médiích.
1: Je to možný, že to chtějí trošku, zájem, no. Že to chtějí trošku nabustovat, no. No každopádně, pokud náhodou patříte mezi fanoušky Led Zeppelin, tak si naplánujte výlet do Silverstone a to samozřejmě tuto sobotu 25. Je to jenom na vás, no. No.
0: A já pro tebe taky mám něco z vůní benzínu. Vysvětlím ti, co to je Shadow Patrol Cars.
1: No, tak se to za chvilku dáme. Hned co dohraju Bring Me the Horizon. Drive.
2: Odpolední drive. Na Expressu.

0: Když ti někdo řekne I will follow you, tak je to fajn, pokud to teda není policie, že?
1: Přesně tak. Představ si, že si takhle jdeš po australské silnici, západ slunce, před tebou nenápadný černý SUVčko a ty si říkáš, že je to asi obyčejný civilní auto, jenomže pak zapadne slunce, setmí se, na vůz před tebou dopadnou světla a na jeho karoserii se najednou objeví výrazný nápis Police. Jižní Austrálie nasadila nový typ policejních vozů, které se přes den maskují a svou pravou identitu ukážou až po nasvícení.
0: A proč to udělali? Se přes den maskují?
1: No, tak asi nechtějí, aby na první pohled si poznal, že to jsou policajti. Říká se jim Shadow Patrol Cars, tedy něco jako stínový hlídkový vozy. Nejsou to klasický neoznačený auta, který známe, jako který jenom tě problikají diskotékou, ale policejní znaky i nápisy na karosérii skutečně mají, jen jsou vyrobené z reflexní folie barevně přizpůsobené laku. Takže zadení světla zpívají s povrchem, zvlášť u těch černých vozů a právě jak na ně dopadnou světlomety, tak se ta folie rozzáří a z nenápadného SUVčka je prostě policejní auto. Nenápadný je i umístění výstražných světel. Na střeše nenajdeš klasickou takovou tu rampu modrou.
0: Jasně.
1: Majáky jsou ukryté v přední masce a za čelním sklem, podobně právě jako u těch běžných policejních vozidel. A do služby bylo zařazeno 6 vozů, 2 jsou Subaru Outback, 2 Toyota Kluger a 2 velký Toyota Land Cruiser 300. No a ty hlídky s nimi jezdí ve městech i v regionálních oblastech a zaměří se především na rychlou jízdu, na řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo používání telefonu za volantem. To bych přivítal i u nás tohle.
0: Ano, u nás by taky mohla jezdit Shadow Patrol. I když u nás vlastně jezdí, že? U nás jezdí, jestli se nepletu, neoznačený Superby a Báva po dálnicích, ale ty se míchají i s normálníma označenýma autama, protože oni zase chtějí, aby to jako bylo preventivní, že? Aby se jako na to dával pozor.
1: Přesně tak a tady evidentně v Austrálii to funguje, protože 2 vozy byly krátce po uvedení do služby nasazeny během 3denní akce. Policisté při ní odhalili 25 řidičů s pozitivním testem na drogy, 52 dopravních přestupků zaznamenali a u 27 vozidel zjistili technický závory, takže hele,
0: jako, to se jim to za chvilku zaplatí.
1: To se jim to za chvilku vrátí zpátky. Ale já bych se hlavně zaměřil na to telefonování za volantem. To je mě neskutečně sníží.
0: Jo, nebo jako někdo se tam je schopen třeba číst SMSky, že? To je ještě horší snad.
1: Nebo je psát.
0: Nebo je psát.
2: Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
2: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Všechno, co potrebujete na léto, najdete v Kauflandu. Napríklad Pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupaj.
11: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
13: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
12: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Express. Music first.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: To jsou temnoty, to jsou beaty.
2: Ano, a do větší temnoty se možná propadneme ještě, protože představ si, že Deezer teď odhalil, že hudba generovaná umělou inteligencí teď tvoří více než 50% denních nahrávek na platformě. To znamená, že tam každý den polovina těch věcí, které tam přibydou, tak jsou AI generated.
1: To by se vám měly ty platformy ošetřit sami.
2: Oni si to samozřejmě ošetřují a hlídají to. Ale jenom to, že se tím musí zabývat. Jim asi zabírá docela hodně energie. Samozřejmě si za to berou peníze od uživatelů a tak dále. Jenom je zajímavé, že v září odhalili 28% hudby nahrané a generované umělou inteligencí, takže to vlastně téměř se zdvojnásobilo. Jak prostě ty lidi se jako vidějí asi pravděpodobně celkem snadnou možnost výdělku, že?
1: No jasně, tak jako umělá inteligence ti dneska dopomůže k výdělku, když ji správně využiješ. Já vlastně jako, abych se přiznal, tak nevím, co si mám myslet o hudbě, kterou tvoří umělá inteligence. Protože čistě teoreticky, kdybych slyšel nějakou pecku, jako opravdu, jako nějakou šlehu, která se mi líbí a byla vytvořena umělou inteligencí a já o tom třeba nevěděl nejdřív. Hmm. Líbila by se mi, pak bych se to dozvěděl, Bůh ví, třeba bych jako jí měl stále rád tu pecku, jo. Já si nemyslím, že ta umělá inteligence dokáže vytvořit nějakou jako geniální, originální a kvalitní hudbu, jsou to prostě jenom vychází z toho, co už bylo vytvořeno a přetváří to k tvýmu obrazu, jo.
2: Jasně, no.
1: A zrovna můj kamarád, který je hudebník a hraje v anglický kapele Tindersticks, tohle zkusil a do umělý inteligence zadal, že chce vytvořit něco, jako dělá jeho domovská kapela a byl velmi překvapen, jako že to nebylo až tak hrozný, ale samozřejmě kvality kapely jeho to nedosahovalo.
2: No tak může říct, hele, provětrali jsme šuplíky a tady jsme vydali pár kousků,
1: jo.
2: Jako takový ty B strany. Ono to svoje posluchači to najde.
1: Jsou to raritky takový.
2: No tak Bůh ví, co nás čeká, možná se to procento bude zvyšovat, co je dobré, takže vlastně všechny ty streamovací platformy, ať už to Spotify, Deezer, Apple Music a nebo
1: Tidal,
2: tak všechny vlastně hlásí, že nebudou těm, kteří tohleto tam nahrávají, dávat ty autorské poplatky. Takže ty vlastně z toho ty prachy mít nebudeš.
1: A budou je mazat ty věci, nebo je tam nechaj?
2: To už tady zdroj NME.com neuvádí.
1: Protože já jsem slyšel, že oni by je správně měli mazat a myslím, že se tak už i dělo, jo? Protože jako pokovat, tak proč je tam nechávat, že? Jako,
2: no a na druhou stranu, zatím to vypadá tak, že udělají to, že to budou označovat. Jako,
1: ano.
2: Že to je AI generated.
1: Stejně jako je to, ano.
2: A je to na tobě, jestli si to poslechneš nebo neposlechneš.
1: Stejně
2: já
1: jako
2: dávám zatím přednost živé hudby od živých umělců.
1: No ale aby se to neobrátilo, aby ti ještě nedávalo potom tato platforma informaci. Tato hudba vznikla od živých umělců.
2: No, ale když už je to teďka 50%, podle mě, až se to překulí přes 70%, tak už bude jednodušší označovat tu opravdickou.
1: Přesně.
3: Posloucháte Express FM. Express.
4: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nákup ručních palných zbraní, při němž ministerstvo obrany vybralo jako dodavatele napřímo českou zbrojovku, byl podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v pořádku. Rámcovou smlouvu v hodnotě 4,25 miliardy korun podepsalo ministerstvo loni v září. Kanada zrušila čtvrteční společnou oslavu otevření nového mostu, který spojuje se Spojenými státy. Kanadská vláda to zdůvodnila výhruškami amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tento týden odhalil nová 50% cla na kanadské zboží. Český fotbalista Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. Apoel Nikosie na sociálních sítích oznámil, že 31-letý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z Fiorentiny. Čtvrteční počasí přinese proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 11, je na Šumavě až 15 stupňů. Nehody vás potrápí na D1, a to hned na třech místech. Na 19. kilometru ve směru do Brna. Tam nehoda uzavřela levý jízdní pruh. Potom jsou dvě nehody na stejné dálnici ve směru do Prahy od Ostravy, a to na 203. a 247. kilometru. Nehoda je taky na silnici 1/14 v Batňovicích na Trutnovsku. Stejný problém hlásí na území hlavního města Prahy ulice Šrámkové, Patočkova a Klárov, Plzeňská Folmavská ulice a 28. října a Těšínská v obci Ostrava. Nebo v Ostravě zkrátka. Poslouchejte i nadále Express FM, odkud vás Express Drive zdraví Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Plumpa, jejich Zone. 17 hodin 9 minut na Express FM.
1: My se zase malinko ponoříme do říše zvířat, i když ne všechny zvířata si od člověka drží odstup. Některá agresivně brání své teritorium či svá mláďata a jiná dokážou jednat i nečekaně a bez varování a samozřejmě pak dochází k tragédiím. Tipnul bys si, kolik ročně zabíjí krokodýl lidí?
0: No, jako vůbec neumím na to odpovědět. Není to nějaký, myslím, že to budou třeba stovky. Jako.
1: Je to až 1000 obětí. Hmm. Jo? Krokodýl samozřejmě patří k největším plazům na světě, je rychlej, silnej a samozřejmě má velký stik ve svých čelistí. V podstatě nemá obdoby v živočišní říši. Za nejnebezpečnější druh krokodýla se považuje krokodýl nílský, což je ten je obávaný napříč subsaharskou Afrikou a i právě jemu každoročně padnou za obě stovky lidí. Krokodýl mořský, ten zase dorůstá až 6 metrů a představuje největšího žijícího plaza planety a ten si troufne v klidu na buvola.
0: No jasně, no. Chtěl jsem k tomu nilskému říct, že až teda pojedete do Egypta na dovolenou, tak prosím vás, nekoupejte se v Nilu.
1: Ale pozor, ono k častým incidentům dochází třeba v ostrovním státě Východní Timor, kde od roku 2007 zaznamenali přes 170 útoků,
0: krás,
1: z nichž desítky skončily smrtí, jo. Takže pozor všude. No, každopádně, tipnul by si, kolik zabije hroch? Ročně lidí.
0: To jsou taky stovky, podle mě.
1: Ano,
0: to je dokonce nejnebezpečnější savec, že jo, se říká.
1: On zabije až 500 obětí ročně a přesto, že jsou hroši bíložravci a na první pohled působí tak jako klidně až skoro roztomilé, jako jsou to nejagresivnější savci a zároveň nejnebezpečnější zvířata Afriky. Navíc jim neutečete, protože na souši dokážou běžet až rychlostí 30 km v hodině. Jo? O jeho čelistěch a dlouhých špičácích se tu vůbec nebudeme bavit.
0: No a navíc jsou dobrý i ve vodě, takže vám třeba překousnou člun, že jo, a pak vás jako rozkousnou. A víš co, oni tě jako zabijou, ale oni tě pak nesežerou. Možná tě pak sežerou ty krokodýly v té vodě, to je pravda.
1: No a teď hele, a teď si představ, nebo představ, zkus si tipnout, kolik obětí mají ročně na svědomí hadi.
0: Tak podle mě míň než hroši.
1: 138.
0: Jenom 138 kusů.
1: Jo, tisíc.
0: No tak to je o dost víc teda než hroši. Dobře, no tak to jsem se hodně teda.
1: No, mezi nejobávanější patří
0: kobry.
1: Viděl by si? Ne, mamba křestí? Černá.
0: Aha, mamba.
1: Ta má mamba. Tak silné jed, že v podstatě dokáže tě zabít během několik desítek minut, jo? A samozřejmě během toho ušknutí ti do těla vpraví velké množství neurotoxinu. Takže nejnebezpečnější druh Afriky. A druhá, pověstně hrozivá, je zmije paví. O tý jsem v životě neslyšel.
0: Taky ne, já znám jenom tu naši zmiji, jsem tě říct svině.
1: Zmiji. No a tu druhou skupinu, ano. To jsou škrtiči.
0: No jasně. A tam je anakonda, předpokládám, na prvním místě.
1: Tam budou všechny, tady není uvedený jenom, aha, že jako, protože oni samozřejmě ty jedovatý, ty mají nejvíc. No a úplně poslední v tomhleto.
0: Klíště.
1: Sloni.
0: Jo, sloni.
1: Ročně až 600 obětí.
0: Taky dost.
1: Samci v období říje bývají velmi agresivní a nepředvídatelní, což z nich v kombinaci s jejich obřími rozměry a silou dělá značně nebezpečný tvory.
0: Já jsem chtěl říct, že já jsem taky v období říje nebezpečný, ale zase mám dost menší chobot.
2: Express. Express Drive.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
6: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
11: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
14: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Bastille, jejich Surviving. My jsme tady mluvili o tom, jak vás mohou zabít zvířata, takže Surviving, to se vlastně docela hodí, to jsme měli pustit po tom vstupu, no, tak jsme to promarněná příležitost.
1: Pro ty, kteří se smrti nebojí, mají rádi dobrodružství a rádi by si viděli pořádný balík, máme teďko možná zajímavou informaci. Hypotetická otázka zní, kolik peněz by vám musel zaměstnavatel nabídnout, abyste dobrovolně vyrazili na měsíční pracovní cestu do oblasti, kde na lodi útočí drony a protilodní střely?
0: Dost.
1: Jihokorejská společnost Sinokor Group už odpověď zná. Námořníkům nabízí za jedinou riskantní plavbu bonus odpovídající 6měsíčním platům. Mm. Kapitán si tak může přijít v přepočtu zhruba na 2 miliony korun, řadový člen posádky asi na 200 tisíc.
0: Já jsem chtěl říct Mičudu, tak to bych musel být půl kapitán.
1: Tak začínáš jako lodníček, no tak jako budeš chvilku drnout paluby, ale ono nejde o běžnou plavbu. No. Posádka má proplout Hormuzským průlivem, naložit ropu v Saúdské Arábii nebo Iráku a přepravit ji k vyložení do Ománského zálivu. Celá cesta tam a zpět má trvat přibližně jeden měsíc. K běžné výplatě by námořníci dostali dalších 6 měsíčních mest, tedy dohromady 7 platů za jediný měsíc práce, a to už se blížíme tými čudě. U kapitánů tankeru může měsíční mzda dosahovat zhruba 15 000 dolarů a mimořádná prémie by z toho dělala 19 000 dolarů. A nabídka zní pohádkově, ale je opravdu ta práce je velmi nebezpečná, protože v posledních dnech zasáhly útoky několik velkých tankerů, při jednom z nich zahynul indický námořník a další členové posádek byli zraněni. Bavíme se o lodi Mombasa B, která patří do flotily kontrolované právě společností Sinokor. Nejméně dva kapitáni jejich tankerů už podle dostupných informací další plavbu průlivem odmítli. Takže to je opravdu prostatečné. Jo?
0: No a zase, když tohle to zvládneš, tak pak bys ještě mohl vyrazit do Oděsy pro zrní.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: 3 supercomputer vzpomínka v rámci tracku Essence.
1: No a my tady pro vás máme jednu věc, kterou můžete sledovat už brzy. V roce 2027 totiž na Amazon Prime Video přijde dokument o Lily Allen. Nabídne intimní portrét jeho života i kariéry. Byl oznámen a bude prý trošku pocházet nebo bude mít trochu souvislost s jejím loňským albem West End Girl.
0: Tak Lily je docela fajn. Viděl jsi ji na koncertě?
1: Neviděl, bohužel jsem neměl to štěstí.
0: Já ji tady u nás viděl a nebylo to tak špatný.
1: A tak ona jako, já jsem viděl nějaký videa samozřejmě, třeba i když se připojila k Olivii Rodrigo a zpívali Fuck You všem, kteří chtějí zakázat potraty a podobně. Takže je to jako šikovná holka. Bude ten film režírovat Might White Cross, který stál za dokumenty Oasis Supersonic a Coldplay Head Full of Dreams. A bude mapovat její cestu od královny MySpace, která změnila pravidla hudebního průmyslu, až po kulturní ikonu, kterou je dnes.
0: Zase jsem rád, že jsem si ty akcie MySpaceu nekoupil, člověče, jako jo.
1: No to věřím, no.
0: Tam to jako byl rychlej pád.
1: Kde je dneska MySpace? A existuje to ještě vůbec?
0: Já si myslím, že to existuje, ale pamatuju si tu dobu, řekněme kolem roku 2003, když si neměl jako kapela nebo umělec MySpaceový profil, tak si neexistoval.
1: No, vidíš.
0: Jako,
1: a pak to najednou přešlo na Facebook,
0: a Facebook
1: a další, no. Ale dneska už ty kapely. Já třeba, když jako hledám nějaký informace o nějakých kapelách, jo. Tak oni už dneska nemají ani Facebook, už jedou jenom Instagram a TikTok a samozřejmě mají třeba něco málo o sobě napsaný na nějakém Bandcampu a nebo třeba na YouTube. Ale jako najít třeba informace o nějakých začínajících kapelách je občas problém.
0: Ale
1: nedej bože, když je to česká začínající kapela. Jako třeba nedávno jsme začali hrát Pexeso a o tom se nedalo najít vůbec nic.
0: Já byl vždycky zvyklý, že zásadním rozdílovníkem byl web, jo.
1: No tak jasně, no. To už taky dneska neplatí.
0: Došlo to až tak daleko, že některý a v zahraniční velký kapely si přestali platit ty providery, ty domény a tak tam prostě nejdeš kolikrát reklamu na kasino nebo na porno.
1: No, nebo tam je jenom rozcestník na ty sociální sítě a nebo tam bliká nějaká informace o tom, že vyjde album, který už je 2 roky vydaný a podobně.
0: Škoda.
1: No, tak jsme se dostali daleko.
0: Možná
1: o tom taky můžeme nechat natočit nějaký dokument, jo. O tom, jak ty kapely se propagovaly třeba od 60. let do dneška. No a když jsme mluvili o Lily Allen a albu Western Girl, tady je její Pasypala, pane redaktore.

0: on si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express FM.
2: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
7: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazyvaukci.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
12: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
14: Express. Express.

0: 7 minut před 18 hodinou stále posloucháte Odpolní drive s Petrem a Michalem. Tohle byl Troy Sivan se skladbou Rush.
1: No a mě zaujala jedna věc, kterou jsem dneska viděl na serveru novinky.cz. Samozřejmě to bylo v sekci Cocktail. Tam jsou vždycky zajímavé věci. A to, že plzeňský biskup zdolal nejvyšší kostelní věž v Česku a vy ho teďka můžete zkusit jako předběhnout.
0: Předběhnout jako, že to dám v lepším čase?
1: Ano, ano, ano.
0: To nedám.
1: Já taky ne, že jo, samozřejmě. Mluvím k těm, kteří jsou běhavci. Hmm. A ne jako my tady lenoši, že? Jako já chodím hodně pěšky, ale běhavec teda rozhodně nejsem.
0: Taky se jeden čas běhlo nějak na Petřínskou rozhlednu, ne?
1: Taky, no a sjížděla se taky na kole dolů, že?
0: I nahoru se vyskakovala nějak, no tam se asi dělali věci, co?
1: No, tak prosím tě, cesta nahoru, 299 schodů.
0: A to je nějaká plzeňská věž, jo?
1: Ano, ano, ano, to jsem neřek. Je to kostelní věž, která se nachází právě v Plzni přímo. A katedrála svatého Bartoloměje, taková ta krásná, co je tam na jejich náměstí centrálním. No a zdolal těch 299 schodů za 1 minutu a 53 sekund.
0: Fakt, jo.
1: No.
0: Kolik mu je?
1: 58, nadšený sportovec.
0: No, tak to je husťák, no. Protože...
1: A mimochodem teda má ještě na sobě dres Viktorky Plzeň.
0: Jo,
1: takže patriot, očividně.
0: Takže ho to táhlo.
1: Jo, jo, jo. Má teda i se svým jménem dokonce desítku a holub tam má napsaný. No a pozor, těch, kteří se ho stihnou jako předběhnou, tak ty motivoval, že kdo budou rychlejší, tak z nich vylosuje 3 výherce, kteří získají roční permanentku na věž.
0: Fakt.
1: No.
0: Že si můžou jako běhat jak chtějí.
1: Ano. Posílejte své časy a nepodvádějte, vyzval své následovníky. No tak samozřejmě, protože Bůh by je viděl a mohl by je potrestat, že?
0: Takže to je borec, co? Takže on udělal reklamu zdravýmu pohybu.
1: Ano.
0: Plzni, plzeňský Viktorce a ještě vlastně i té věži.
1: A podle mě měl doběhnout dolů a ještě měl udělat reklamu plzeňskému pivu.
0: Jo, a dole si dát pěkně.
1: No právě jedno.
0: Pěkně jedno šnítka.
1: No. To neudělal teda už bohužel. No. Každopádně, pokud byste chtěli vidět víc, zmiňovaná sekce Cocktail na serveru novinky.cz vám řekne víc, dokonce tam je i adresa, kam můžete výsledný čas z ochozu potom poslat.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Neuvěřitelných 14 000 korun za pobyt asistenčního psa naúčtoval jedné z klientek lázeňský komplex na Karlovarsku. Marně žena dokládala lékařské zprávy, že psa kvůli své duševní chorobě potřebuje. Nepomohla ani potvrzení o jeho výcviku a veterinárních prohlídkách. Zařízení se rozhodlo peníze vrátit až po zásahu kanceláře ombudsmana. Evropská komise odebrala pořadatelům benátského bienále grant 2 miliony eur. Důvodem je účast Ruska. Aktivní zapojení země, která 4 roky vede válku proti Ukrajině, od květnového zahájení akce předmětem kritiky účastníků, návštěvníků i mnoha evropských zemí. Italský fotbalový svaz hledá po třetí absenci na mistrovství světa osobnost k národnímu týmu. Potvrdil, že jedná s trenérem Pepem Guardiolou. V noci na čtvrtek bude většinou oblačno s místními, většinou slabými přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 10 a 14 stupni, na horách bude kolem 8. Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Večer bude od jeho západu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy naměří až 25, na horách bude kolem 11 s výjimkou Šumavy, tam bude až 15 stupňů. Nehody vás teď potrápí na dálnicích D1 na 21. kilometru směru do Brna. Tam je už teď neprůjezdná jenom zpevněná krajnice, protože nabouraná vozidla byla odtažena z levého jízdního pruhu. D2 hlásí hnedka před Brnem na 0,5 kilometru nehodu a silný provoz. Silnice 1/3 v katastru obce Kaplice na Českokrumlovsku, tam je nehoda se zraněním. Pozor si dejte i v Řezanecké ulici v Chomutově, v Pražské v Chebu, v Horňátecké a Bělohorské v Praze, anebo Revoluční ve Frýdku Místku. Dávejte pozor na sebe i na své blízké a i nadále 2 minuty po 18. hodině poslouchejte Express FM. V Express Drive vám teď Petr a Michal budou servírovat novinky v našem playlistu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Gossip je výsledkem spolupráce Maneskina Toma Morella. Tu skladbu jste poslouchali pár minut po 18. hodině a nastává ten čas.
1: Ano.
0: Nastává ten čas.
1: A hned okamžik.
0: A pro tebe hned na začátek.
1: Ano, letos totiž oslavíme neuvěřitelné půlstoletí od chvíle, kdy Bono, The Edge, Adam Clayton zareagovali na inzerát Larryho Malena Juniora na školní nástěnce a dali dohromady kapelu U2.
0: To
1: je něco, viď? Oslavou bude nové album, zatím nepojmenovaná nahrávka by měla vyjít ještě v letošním roce, ale zatím o ní nic nevíme. Jediné, co víme, že vyšel první oficiální single z ní.
0: Přesně tak, ten single se jmenuje Street of Dreams, my jsme samozřejmě s Michalem vás o ně nemohli ochudit. Co je ještě zajímavé, že fanoušci se teďko tak nějak dohadují, kdyby to album teoreticky mohlo vyjít a nejpravděpodobnějším termínem by mohlo být září, protože právě v září kapela oslaví těch 50 let od svého vzniku.
1: A já si dokonce myslím, že oni najednou, jeden pátek takhle najednou zjistíme, že ve Spotify, Apple Music a dalších streamovacích službách to album máme. Že oni teďka dělali velký humbuk kolem tohohle singlu, kolem videoklipu, který se natáčel v Mexico City, vyprávěli ty historky, jak vlezli nějaký rodině na balkón, oni byli úplně z toho unešený. Dokonce teda mimochodem, jejich prezidence nebo premiér, teďka si nejsem jistý, co to bylo za činitelku mexickou, slíbili, že se brzy do Mexika vrátí. Takže samozřejmě netka zavdali k těm spekulacím, že by se mohlo jednat samozřejmě o co jiného než o velké a námi fanoušky toužebně očekávané další turné.
0: No, U2 letos své fanoušky potěšili už dvakrát, a to dvěmi šestipísňovými EPčky. To už teď je jasné, že žádná z těch skladeb na novém albu nebude. To už kapela prozradila.
1: No což jako můžou udělat to, že udělají jako bonusový disk a vlastně udělají ještě jedno album navíc, to je 12 songů, je vlastně regulární album. Že?
0: A což by vlastně odpovídalo tomu, že Bono a jeho parta má v zásobě pěknou řádku killer hitů. A pokud Street of Dreams patří k těm slabším, no tak to se teda začínám těšit.
1: Jako mně přijde silný i tak, ale samozřejmě já nejsem tak náročný jako ty.
0: No je to takový...
1: Já jim rád lesos odpustím. Ještě bychom mohli dodat, že tady ten track produkoval Jackknife Lee, legendární producent. No a jak jsme už říkali, videoklip vznikl v ulicích Mexico City a vy si ho můžete pustit u nás na webu Express.fm.cz.
0: A Bono vám zaspívá, že všechny dveře jsou otevřené na ulici snů.
2: Toto je nová hudba na Expressu.

0: Několikrát jsme tady minulý týden zmiňovali a možná i předminulý, že tuhle tu holku uvidíte na festivalu Grape v Trenčíně v polovině srpna. Tohle byla Georgia Smith.
1: Přesně tak. No a máme tu další novinku, i když tenhle track je tak trošku staronový. Stojí za ním The Avalanches a Jamie XX a The Avalanches se právě před pár dny podělili o plnou verzi skladby, která se původně objevila na albu In Waves od Jamie XX z roku 2024 a to jako takový minutový intermezzo. Mm-hmm. No a samozřejmě Avalanches s Jamiem v průběhu let spolupracovali a právě Jamie v rámci alba In Color v nich probudil znovu vášeň pro samplování a tak kluci začali znovu skládat a dělat věci. No a máme tu novinku, která se jmenuje Every Single Weekend.
0: No a je o tom, že je fajn pustit všechno z hlavy, zapomínat

0: Jmenujte na každodenní pracovní kolotoč a užijte si každý víkend tak, jak to děláme i my.
1: Novinka.
2: Právě teď.
1: Na Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
9: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
10: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupaj.
12: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Hudba na prvním místě.

0: co mám rád, když se povede to, že my českému posluchačstvu představíme někoho, koho třeba do té doby neznali a díky nám to poznají a potom si řekneme, to jsme tenkrát měli čuch, protože to byly velké hvězdy. To je případ dvojice Sigma, protože já si pamatuju, jak jsme začali hrát Nobody to Love asi tak 2-3 měsíce před ostatními. A já jsem to tenkrát třeba zahrál na party a všichni jako, co to je za blbost, veď. A pak za 2 měsíce, zahraj Nobody to Love. A já, to už je starý. A já si myslím, že podobný případ by možná mohli být i West Side Cowboy.
1: Já si myslím, že taky. A navíc, já mám zase rád, když nabízíme posluchačům novinky, kapel, umělců, umělkyň, který můžou vidět živě v Praze.
0: No to je další věc, to je pravda. V tomto případě to bude 7. listopadu v pražském klubu Bike Jesus a West Side Cowboy, to je mladá kytarovka z Manchesteru a na ostrovech se o nich začíná čím dál tím víc mluvit.
1: Oni navíc už mají hotovou novou desku, která se bude jmenovat It Goes On a vyjde 21. srpna. A tu produkoval Rin Humphrey, což je chlápek, který už pomohl v minulosti třeba Geese. Který z našeho vysílání určitě znáte. Natáčelo se v Lícu a jádrem alba bude 11 strhujících skladeb, ve kterých se kvartet snaží destilovat zmatek, zoufalství a slepou naději mládí. Tak hovoří oficiální materiály kapely.
0: Tak se pojďte seznámit, tohle jsou West Side Cowboy a jejich Pin Up Boys.
2: Nový hit. Na Express FM.

0: Like It Like That, Fuckers. Také to byla novinka ve vysílání Express FM a podívejte se, v našem vysílání se ustálila a nabízíme vám ji pravidelně a rádi.
1: Je to tak, já mám rád, když se lidem plní sny. Já měl třeba sen vidět naživo Snow Patrol. To se mi letos povedlo. A Snow Patrol, ty měli zase sen, že by jednu jejich píseň mohla zpívat Kylie Minogue. Oni ji napsali na jejich zatím poslední album The Forest is the Pet. Už tehdy měla pracovní název Kylie, protože jí složili s představou, že právě tato australská superhvězda by jí mohla s nima naspívat. Ale to se nepovedlo na to album. Ale povedlo se to až teď.
0: No on, Gary Lightbody, nebo Lightbody, se před časem přiznal, že je obdivovatelem Kylie už delší dobu a takže jako slovo dalo slovo a na světě je skladba These Alarms. Já jsem ji poslouchal pečlivě a mám Snow Patrol rád, jako vlastně v podstatě mám celou jejich diskografii a čas od času si z chutí některý pecky pustím, ale upřímně, tohle je Bčko.
1: Je to, jako jsou to takový ty klasický oplodňováky.
0: Je to jako, kluci, no. Musíme to něco, použijem tohle něco, táme něco z toho. Mimochodem, oni už jak Kylie, tak Snow Patrol tu skladbu představili naživo. Nedávno. A myslím, že to bylo v londýnském Crystal Palace. A Kylie vydržela na pódiu a dokonce si samozřejmě zaspívala hit Chasing Cars, mnohem větší hit. A já jsem, jako říkám, poslouchal jsem tu skladbu několikrát, jo? A pak jsem si říkal, kluci, není to málo? Na Kylie dobrý, to je popová holka, jako tam se nic neočekává.
1: Oni jsou taky popoví kluci.
0: No, mně se líbí i kytarový věci, to je kytarová kapela.
1: Tak já vím, že ty jsi prostě náročný.
0: Jsem.
1: Já jsem jako jejich fanoušek spokojený. Taky zase. Stejně jako u YouTube.
0: Jsem náročný, jaký u mě tým naspívali písničku.
1: No to je pravda, ale my radši jdeme na Snow Patrol, Kylie Minogue a These Alarms. Já jsem tady, když jsme to představovali jednou, když to vyšlo v pátek, tak jsem říkal, že to je duet, o kterém jsme nevěděli, že ho tak moc potřebujeme.
2: Toto je nová hudba na Express FM.

0: Dospívává nám Rošťanda Ray Morris a její Do It. A my to teda uděláme a představíme vám nový single od další Rošťandy, Rose Grey.
1: Pro mě Rose Grey taková docela nová umělkyně, já jsem si musel trošku jí nastudovat, nebo vůbec si o ní něco zjistit, protože pro ní podle všeho byl přelomový rok 2025 a ona koncertovala po celém světě a to na podporu debutového alba Louder Please. No a zároveň v těch místech, kde koncertovala, si užívala nočního života a po návratu z Londýna přijela trošičku jako unavená, řekněme, jo. Hmm. No a na základě svých zážitků vlastně složila skladbu Club to Your Arms, která je předmětem našich novinek.
0: Ano, a ta se objeví na druhé desce, která naváže právě na loňský titul Louder Please. Ten vyšel už v lednu, takže to bude možná skoro až 2 roky poté. A datum vydání totiž zatím není známé, není známý ani název desky. Takže jediný, co víme téměř s jistotou, že tenhle single se tam objeví.
2: Toto je nová hudba na Expressu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelné. Plný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Musím tě, kamaráde, říct, že ze St. Vincent bych radši do Los Angeles než do New Yorku. Narážím tím samozřejmě, že ona má ještě jednu skladbu, která se jmenuje Los Angeles a je taková trošičku, řekněme, energičtější.
1: Ano, já jsem zase vzpomněl na hlášku Járy Cimrmana, Nový York a Praha. Města má nejoblíbenější. Omlouvám se všem cimrmanologům, že jsem to možná trošku nepřesně interpretoval.
0: Znám tady trošku taková nepěkná věc, viď?
1: Ne, omlouvám se, prostě mě to úplně vytanulo na mysli, ale neověřil jsem si přesné znění té hlášky a určitě jsou mezi našimi posluchači ti, kteří umějí to slovo od slova a já jsem třeba řekl teďka nějakou blbost.
0: Ale neřek.
1: Ale já radši už jdu domů.
0: A navíc po třech hodinách vysílání.
1: Já jdu radši domů.
0: Jo.
1: Ať už nic neskoním.
0: Tak půjdem oba, já tě v tom nenechám.
1: Běž taky.
0: Budeme si udělat, dáme si, otevřu si okno a lahváče.
1: A zítra ve 4. Se na vás zase těšíme.
0: Bye bye. Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Express. Music first. Express FM.

0: kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert. Music.
5: First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Express FM. Hudba.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku NME, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás tuto chvíli zdraví Petr s Pepou. Opět po týdnu jsme zpět na místě činu, připraveni vám zpříjemnit následující 2 hodiny vysílání, a to čerstvou várkou skladeb z celého světa. Nebudete tomu věřit, ale opět se nám podařilo poskládat věci, na které doposud v našem speciálu nedošlo, a máme z toho radost. A radost máme i z toho, že nás posloucháte, ba co více, že nám posíláte zpětnou vazbu, a úplně nejvíc, že děláte dobrý skutky. Třeba jako Viktorie, která pro nás vytvořila na Spotify playlist z posledních několika epizod. A moc jí za to děkujeme. Najdete ho pod názvem Express Edge 1.4.2026 nebo u nás na Facebooku, kde ho nazdílíme. Název dnešního prvního tracku je Collapsing Cities, pochází od projektu Get Cape, Where Cape Fly, který zastihuje v době, kdy se Sam Duckworth nebál svoji tvorbu obohatit o trochu svižných beatů. A je takový pozitivní, tak proč s ním dnešní 867. díl Express Edge neodstartovat? Příjemný poslech vám přijí Petra Pepa.

Neuvěřitelný hudební rukopis mají Sleaford Mats. O tom žádná, originální mají i videoklipy ke svým skladbám. Doznívající megaton nevýjímaje, určitě si ho dejte. Poslední dobou se na scéně objevují nejrůznější anonymní nebo maskované projekty, které tají svoji identitu. Cooper T, pocházející z Manchesteru, o sobě tvrdí, že nejsou jen aktivisté, ale hudbou pro outsidery. Vznikly během lockdownu a s rostoucí pověstí chaotických živých vystoupení je možnost tento projekt vidět stále častěji. Těžko se však charakterizuje tvorba Cooper T, ale to je jedno. I think while it's

8. června dorazí do pražského klubu Roxy jeden z nejoriginálnějších umělců z britských ostrovů Baxter Dury. Hodně překvapil loňskou deskou Albaron, na které se produkčně podílel i James Ford. Nedávno jsem koukal na jeden záznam z jeho živého vystoupení a Baxter je poměrně originální i ve svém koncertním projevu. Dnes jsme vám od tohoto alfa samce hráli věc názvem Alpha Dog. Při našem pátrání po nových a zajímavých projektech jsem narazil na ten s názvem Adult DVD. Tvoří ho 6 hudebníků z Leedsu, který doposud vydal 2 EPčka. A to druhé v pořadí dostalo název Next Day Shipping. Přineslo i track Doomsday Prepper. Tady ho máte.

0: Express Edge vysíláme na Express FM v premiéře každou středu od 21 hodin. Totožnou hudební várku pak reprízujeme v pondělí od 10 večer. Konec úvodního bloku zakončíme v Birminghamu, odkud pocházejí Gens. Indie parta, která funguje 3 roky, její tvorba pak reflektuje témata lásky i nenávisti a my z její tvorby vybíráme track Night Walking.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Express. Music first.

na Express FM. Posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost vám dělají Petr s Pepou před malou chvílí i Baby Strange. Skotská čtveřice, která se rozhodla svoji činnost po 11 letem fungování ukončit v roce 2023. Což je škoda, protože jejich druhé album What Below z roku předešlého nás baví. Vy jste poslouchali ukázku v podobě závěrečné skladby Midnight. A ve Skotsku ještě zůstaneme, jen se s Glasgow přesuneme do Falkirku za partou Pleasure Heads. Jejich sound nás zaujal a těšíme se, až vydají první regulární nahrávku. Zatím zařazujeme 9. starý single Concrete Lips.

Zatím se dnes pohybujeme pouze po britských ostrovech, ale nemusíte se bát, určitě se během dnešního Express Edge podíváme i jinam. Doznívající Chiefs jsou postpunková party ze Sheffieldu, která o sobě dala poprvé vědět v roce 2019. V následujícím roce vydala zdařilé EP Vox Pop, které otvírá doznívající věc názvem Thinking Out Loud. Není to záměr, ale dnes se sice zatím pohybujeme po Velké Británii, ale prim rají skotské party. Za tou následující musíme opět do Glasgow. Jmenuje se The Rolimo a prezentuje se energickou, punkem řízlou tvorbou. Vás čeká single I Miss the Dancing.

0: Pokud by se vám náhodou stalo, že nestihnete název umělce či kapely, které vám nabízíme, můžete Express Edge dohledat na Facebooku, nově i na Spotify, protože Viktorie pro nás vytvořila playlist z posledních epizod. Tohle bylo Do roli Mo, následovala budou King Nan, parta, která přísahá na tvorbu Sonic Youth nebo Pixies a která zahřívala pódia pro Foo Fighters nebo Black Flag. V roce 2023 vydala zatím druhou desku Lamp, která mimo jiné přinese i následující track Selfish.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge doznívá kapela Pretoria. První v dnešní várce, která pochází z Ameriky, konkrétně z Grand Rapids, doznívá příjemná věc Black Glass. Najdete ji na 3 roky starý nahrávce Where Will the Night Take Us. Ve studiu jsou Petr s Pepou, kteří pro vás Express Edge chystají. K nám se teď připojí pětice ze Salt Lake City, Crooked Kings. Jednotliví hudebníci byli v jejich začátcích členové mormonské církve, kterou však opustili, aby se naplno mohli věnovat především hudbě. Nebylo to pro ně jednoduché, ale nakonec to zvládli a v těchto dnech jim vychází nová deska. Jmenuje se In Another Life, není vůbec špatná a vy se o tom budete moci přesvědčit v rámci singlu Telefobia.

tolik naděje irské nezávislé scény Besht. Hudebně je v dětství formovali kapely jako ABBA, Queen nebo Blondie. Pak se seznámili s Daft Punk a dnes už mají venku dvě EPčka. To poslední vyšlo loni a přineslo i stejnojmenou doznívající věc. Pokud se letos chystáte na festival Rock for People v Hradci Králové, možná by vám krom vystoupení největších hvězd neměl utéct i set kapely Radio Free Alice. Pochází z Austrálie a její věhla stále roste. Vystoupí už ve čtvrtek na Petr Svoboda Stage a my vám jako pozvánku pouštíme skladbu Rule 31.

0: Pokud máte rádi industriální hluk, techno nebo post-punk, tak mi na chvílku věnujte pozornost. Já vím, že je to nepředstavitelný hudební mix, ale ono to fakt jde. Ve své tvorbě to dokazuje irská dvojice Chalk, která má venku novou desku Crystalpunk. V dubnu plně koncertuje po Evropě i Velké Británii, dnes třeba vystoupí v Belfastu. My z její diskografie zařazujeme věc nazvanou Pain.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou, ti dva, kteří pro vás láskou chystají hudební speciál Express Edge. Jsme v polovině 867. dílu, takže se v naší společnosti ještě jednu hodinu zdržíte. Samozřejmě, na vás nebudeme sami. Ještě pro vás máme připravenou pestrou společnost umělkyň, umělců a kapel, kteří a které dle našeho názoru stojí za vaší pozornost. Express Edge najdete na Facebooku, krom nejrůznějších kulturních typů tam zveřejňujeme i playlisty od vysílaných epizod. Druhou dnešní hodinu odstartujeme v Texas Austinu, odkud pochází Vision Arcade, mladá a nadějná parta, která právě vydala nový single Being Better. Příjemný poslech druhé poloviny 867. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

To byly Lover Den Atlanty Sparta z Watfordu, která fungovala do roku 2019. Důvody rozporu neznám, jen dodám, že kvartet stihl od roku 2007 vydat 5 alb. My hráli z toho posledního Safe in Sound a sice single Head Enough. Následují Dev Havana, dvojka z Norfolku, která loni oslavila 20 let na scéně. Zastavíme se u jejich páté studiovky z roku 2017, která přinesla i hitový single Fever. Tady je.

0: Seusy na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Tahle úderka z Orange County v Kalifornii si doslova vydřela pozici respektované formace s originálním soundem. My jsme si se singlem You Are Not Alone připomněli její začátky, a to debutovou desku. Poslední dobou nám do Express Edge protéká čím dál více kapel, které spolupracovaly s Travisem Barkerem, ať už jen jako hostem nebo producentem. Následující do Paradox ho angažoval jako bubeníka do skladby Bender. A je to slyšet.
1: Express Edge na Express FM.

To byly The Paradox, pop-punkový kvartet z Atlanty, kterému se splnil sen, a Travis Barker z Blink-182 zahostoval v jejich songu Bender. Pro Blaž Papy mohl být sen vydat po několika singlech i EP, a to se děje v těchto dnech. Venku je Hero Dreams, obsahující 5 kousků, my vybíráme ten s názvem Under the Water.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Express FM.

Express FM, stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou a v tomto bloku dáme prostor talentovaným umělkyním. Musím opět konstatovat, že jich je za poslední dobu čím dál tím více a chlápci trochu zaostávají. A to se týká i trochu tvrdších nebo alternativnějších žánrů. Ale proč ne? Přiznám se, že na řadu holek, které dnes uslyšíte, jsem narazil vlastně úplně náhodou při nějakém svém hudebním putování. Na Choke Cherry, kterým jsme dnešní dámský blok otevřeli také. Tyto dvě krásky jsou upsány vydavatelství Fearless Records a právě vychází první deska. My jsme z ní pro dnešek zařadili track Goldmine, právě dozněla. 5 let na scéně letos oslaví alternativní partička Racket. Loni se veřejnosti představila s albem R is for Racket a vysloužila si za něj poměrně slušné ohlasy. Dáme si 1 million.

0: Express Edge vysíláme premiérově každou středu od 21 hodin, totožnou várku reprízujeme v pondělí od 22 hodin. Tohle byly New Constellations, portlandské duo v čele se zpěvačkou Katarinou Topol, doznívá příjemná záležitost Hot Blooded. Následuje 25-letá Nadia Ahmed, známá jako Nahdir. Velmi talentovaná umělkyně z Manchesteru, ale s egyptskými kořeny. Možná jste ji mohli zaregistrovat na loňském ročníku festivalu Metronom.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

poslední ženou v tomto čistě dámském bloku bude žena, jejíž jméno zní maďarsky, přesto pochází ze státu. Jmenuje se Amira Elfeky a zalíbení našla v alternativním metalu, a to přesto, že mezi její inspirace patří Lana Del Rey nebo Lady Gaga, ale také Deftones nebo Linkin Park. Její poslední singlová položka již se jmenuje Hold On To Me.

Čech by řekl kapela Rifle. Ale vzhledem k faktu, že pocházejí z UK, musím říct Rifle. Na Express FM jste v rámci hudebního speciálu Express Edge poslouchali skladbu Worthless. Najdete ji na jejich aktuální eponymní desce. Otevřeli jsme jí dnešní finálový blok, ve kterém máme zvyk malinko přitopit pod kotlem. Ale budeme se držet trendů, vám hrát nehrané a neoposlouchané záležitosti. Ta následující pochází z dílny Palette Knives, amerického tria, kterému právě vychází dlouhodající deska K-Frame. Podpoří na sérii květnových koncertů, ale jen po amerických mě.

Pozdravní pozdrav z Nashvilleu v Tennessee, které je domovem kvintetu Free Throw. K tomu právě vychází šestá řadovka s názvem Moments Before the Wind. Texty skladeb jsou často o závislosti, alkoholu nebo vztazích. Doznívá single The Outlaw Star. Na řadě jsou Lastel, atmosférická hardkorová parta z Austrálie, která loni potěšila titulem This Is What I Do. Ten přinesl i track Tired Eyes. Tady je.

Tolik Cold Steel, šestičlenná formace z floridské Tampy, která v rámci své tvorby nabízí neúprosnou fúzi thrashových riffů, hardkorových breakdownů a metalcoreové síly. Jejich hitovka Full Tilt byla předposledním v dnešním vydání Express Edge. Tu poslední s malinkou jiného žánru si schováváme jako závěrečné hudební rozloučení. 867. díl Express Edge končí, studio pomalinko vyklízejí Petr s Pepou, vrátíme se sem opět za týden, v premiéře se vám přihlásíme ve středu v 21 hodin. Opět se můžete těšit na 120 minut věnovaných zajímavým umělkyním, umělcům a kapelám z celého světa. Do té doby užívejte, mějte se rádi a poslouchejte hudbu. Kdyby cokoliv, Express FM je na webu, Express Edge na Facebooku. A díky Viktorii i nově na Spotify. Pizza Mír.

jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste

Mám svůj věk, more, seču trávu, požu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj věk, more, na výlet.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Ten Is Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.